Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Relax Radio. Relax Radio. 5, 4, 3, 2, 1. Relaxáda. Relaxáda.
1: Sliboval jsem oficiální hitparádu Relax Rádia, to znamená Relaxádu, je to tady. Pojďme, máme před sebou 10 skladeb, přesně tak, jak jste se řadili na www.radio-relax.cz. No a kdyby tady náhodou některá z nich byla už pětkrát, tak máme tady k dispozici 4 novinky, které máme nasazený nově a tyhle skladby, jak se říká lidově, náhradí. Jste hodně zvědaví? No tak záleží na vás, jak jste hlasovali, jak jste to seřadili, já to teďka jenom všechno odehraju. Jdeme na to, protože rekapitulace musí být na každém začátku.
0: Relaxáda. Rekapitulace. Rekapitulace.
1: Milky, já tuhletu skladbu mám hrozně rád. Just the way you are. A na relaxu 3. místo minule. Kdo byl na druhém? Tak upřímně, do žaketa, já jsem se tím nějak netajil, za tu dobu, co je v Relaxáde, moc jako k srdci nepřirostla, myslím tím hudebně, není to úplně moje krevní skupina. Každopádně, vy jste je svými hlasy vynesli na druhé místo. Jednička je taky jasná a tam tak jako docela souhlasí Madonna a Sabrina Carpenter. Nicméně měli jsme minule jednu ze 4 novinek, která jako se nedostala do toho pořadí těch 10 skladeb, to znamená dneska ji uslyšíme maximálně, když vám ji teďka představím. Tak pozor, nadechněte se, protože i pro mě to bylo docela překvápko. Krištof a Dominika Aládža, Půlnoční hřích. Mně to přijde docela divný, protože to je dobrý. Ale nedá se nic dělat, rozhodují vaše hlasy, já hlasovat nemůžu a já bych jí ten hlásek dal. Každopádně, jdeme na 10. a 9. místo. Na 10. je Hilary Duff. Jako, tato má tak jako napůl, by se dalo říct, protože ona byla kdysi hvězdou seriálu Lizzie McGuire, možná pamatujete. Později ji vzdělávali doma, měla takové to domácí vzdělávání, ale není hloupá, pozor, bych to jako řekl nějak kulantně, protože navštěvovala kurzy přes Harvard Extension School, to znamená, že dělala školu tak jako tak říkají z nadálku. A ještě jedna zajímavost tady je, mezi její předky prý údajně patří skotský král Robert Bruce. Tak to si myslím, že jako hovoří za vše. Hilary Duff, minule novinková, dneska na 10. místě. Na 9. Henry Moody, to je zase chlápek, který se proslavil díky TikToku, kde vlastně sdílel jakoby náhodou ukázky svých písní ještě předtím, než je vydal. Jo, takže jasný, že během krátké doby se získal miliony posluchačů na celém světě. Jako, takhle se to dělá.
0: Relaxáda. Relax Radio. 10. místo.

0: Tak tohle to byl Henry Moody a jeho skladba, která se jmenuje Miss You. Mimochodem, když se na to dívám, pozor. Deváté místo. Jako mega postup, minule byl desátý. Já si myslím, že každý místo je důležitý a každý místo je svým způsobem úspěšný. Teď pojďme dál, protože před námi je první novinka ze čtyř, kterou tady pro vás mám připravenou, a za ní je Alex Warren. On na konci srpna bude vydávat už vlastně druhý album. Ta deska se bude jmenovat Wild Child a tohle z toho, co pustíme dneska, se jmenuje Passenger, ta skladba, a je to jako velmi energický letní single. Takhle, mně to přišlo jako, že letní single, jestli byl energický, asi trošku jo, ale to je jedno. To je novinka a hned potom se podíváme na osmé místo. Tam je sympatický DJ, který se říká Kygo, což je v podstatě zkratka jeho příjmení a jeho jména. On se jmenuje Kyra Gorwell. Jo. Je to vlastně jeden z nejúspěšnějších DJů světa, a to i přesto, že původně chtěl pracovat v oblasti financí a hlavně on studoval ekonomii. Dobře si to chlapec počítal, kde vydělá víc.
1: Novinka. Novinka. Novinka Relaxády.

0: Muzika, kterou určitě vždycky a všude poznáte, Kygo, skladba, která se jmenuje Heaven on Your Mind, mimochodem aktuálně 8. místo, minule to byla novinka, takže jako docela rychlej start, ale nebyl nejlepší. Ještě máme jednu skladbu, která byla lepší z minula, ale k tý se pomalinku ale jistě dostaneme. Když řeknu jména jako David Guetta, Alok a tak dále, tak vám musí být jasný, že tahle ta novinka se určitě chytne. Mimochodem, teď jsem někde nedávno viděl něco z koncertního turné Davida Guetty, on teďka vyprodával dost staďáky a na tom posledním, co byl, tak tam měl, mu tam fanoušci udělali obrovský aplaus a pouštělo se tam video a tak dále. David Guetta se tam úplně normálně fakt jako rozbrečel. Ani se mu teda nedivím, protože ta atmosféra, která tam byla, byla úžasná. No a když k němu přidáme ještě Aloka, což je brazilský DJ, který v podstatě je těsně za tou trojkou těch nejlepších DJů na světě, docela by mě i zajímalo, podle čeho to dělají, je čtvrtý, což by mě na jednu stranu štvalo, protože to už je několikátý rok, ale když se dají tyhle ty dva dohromady, tak z toho vznikne novinka, která určitě bude bodovat. Run on River za chviličku a hned potom si dáme Madonu I Feel So Free. Mimochodem, víte o tom, jak to vypadalo, když se Madonna rozhodla, že se dá na hudební kariéru? No tak ona se přestěhovala do New Yorku, údajně měla v kapse jenom několik desítek dolarů, co mu bych skoro věřil, a před tou světovou slávou pracovala krátce, kdysi tohleto prodejna byla i v Praze na Václaváku Dunkin Donuts a oni tam ho tam teď propuštili po té, co jeden ten donut vrhla po nějakým zákazníkovi a tak dále. Takhle, možná to je kec, nevím, ale já bych tomu v případě Madony docela věřil.
1: Novinka. Novinka. Novinka Relaxády.

0: Tohle je v podstatě třetí relaxáda, kde máme takzvanou double Madonu, jo? To znamená v téhleté verzi I Feel So Free, a pak máme ještě jednu se Sabrinou Carpenter, která je tady dneska naposledy a je na úplně jiném místě, ne? Jakým to si asi dokážete představit, ale k tomu se teprve dostaneme, protože teď jdeme na šesté a páté místo. Na šestce je projekt, který se jmenuje Bunt, což znamená v němčině barevný, a v jejich případě to má jaksi takovou jako snahu nebo označit, odrážet snahu míchat elektroniku s folkem, což je mimochodem jako velmi zajímavá kombinace, popema nebo různýma akustickýma nástrojema. Jinak samozřejmě tohleto duo muselo prorazit díky internetu a byly to hlavně remixy jejich skladby, která se na internetu objevila, a tím pádem jim to začalo fungovat. No a hned potom se dáme na pětku, tam je Demi Lovato, to je kámoška se Selenou Gomez, začala samozřejmě v televizi, což jí to strašně usnadnilo, ale kromě zpěvu umí hrát třeba na klavír, kytaru a bicí. Demi Lovato je ze sedmičky na pátém místě, Love Rides Jeans, za chvíli si to dáme, jinak doufám, že vám ta dnešní relaxáda příjemně ubíhá.
1: Relaxáda. Relax Radio. Šesté

0: Demilová to se vyšplhala z minula ze 7. místa na 5. Vzhledem k tomu, že je tady 3. týden, tak je ještě docela velký předpoklad, že se dostane do té první trojky, držím jí pěsti. Proč ne? Je to taková docela příjemná muzika. Teď ale pozor, nám mám takovou hádanku, o kterých dvou hudebních událostech se v posledních pár dnech hodně mluvilo. Skoro až moc bych řekl. Tak jednak samozřejmě festiák Rock for People, to je jasná věc, skončil. A jednak to byla samozřejmě série koncertů Evy Farné. Jako dobrá je holka, vyprodala to kompletně všechno, viděl jsem i nějaký jakože ukázky a podobně. Jo, myslím si, že se jí to povedlo, myslím si, že může mít ze sebe radost a že může být na sebe pyšná. Nicméně, mluvím o tom hlavně proto, že máme tady jako třetí novinku Evu Farnou, aby toho nebylo málo, a skladbu, která se jmenuje Neříkej, co má se stát. Já to neříkám a v podstatě ji za chvilinku pustím jako novinku a budu ji držet pěsti. Já myslím, že jako ta má teďka takovou podporu, že se do té desítky určitě dostane. No a potom bude Robin Schulz, to je takový jakože první německý interpret, který vlastně překonal miliardu přehrání na Spotify. Jo? A původně vznikla jeho skladba Waves, o které asi jste už slyšeli, jako klubová verze. No a takhle to dotáh.
1: Novinka. Novinka. Novinka Relaxády.

Robin Schulz a společně s ním zpěvačka Barbs a Better Times. A jsme v Relaxádě, to znamená hitparádě Relax Rádia, do kterého můžete hlasovat na www.radio-relax.cz. Koukám se na to, jsou na čtvrtém místě, minule byli pátí, takže vypadá to nadějně, půjde se ještě vejš, koukám, kolikátý týden tady jsou třetí, takže určitě šanci mají. Ale my jdeme dál, před námi je další novinka, jestli se nepletu, už je to úplně poslední, Lost Frequencies, což je další, tentokrát belgický DJ, který se ve skutečnosti jmenuje Felix de la Haye. A pokud se ptáte, jak vzniklo tohleto jeho umělecké jméno, Lost Frequencies, je to velmi jednoduchý. On kdysi na začátku kariéry remixoval takový ty zapomenutý skladby, Lost, jenom abyste věděli. A ty označoval jako ztracené frekvence, aby v tom neměl jako bordel. Takže Lost Frequencies a vzniklo z toho vlastně jeho přezdívka. Tak toho si dáme teď jako čtvrtou novinku a hned potom Calvin Harris, to znamená, že se k DJu v podstatě nevylezem. Tohleto, nebo tenhle ten člověk má samozřejmě svoje občanské jméno, jmenuje se Adam Wiles a docela zajímavý je, že nezačal hned muzikou. Jeho první prací nebo vlastně takovou brigádou byla práce v rybí továrně ve Skotsku. První muziku skládal už ve 13 letech a to mě docela zaujalo na legendárním počítači Amiga 500, tak jsem se na to podíval, jak to vypadá. No tyjo, to je dobrý pravěk. Zkuste si to když tak odevřít, Amiga 500, na tom dělal svoje první hitovky, kam až se dostal, tak to posoudíte třeba dneska, protože v Relaxádě je Calvin Harris spolu se zpěvačkou Jay-Z na třetím místě a ještě pořád má týden k dobru.

Co si budeme povídat? Calvin Harris udělal velmi chytlavou muziku, Jay-Z má velmi příjemný hlas na ženu, jejich společné dílko se jmenuje Satisfy a jestli se dobře dívám, tak je tady čtvrtý týden a už na třetím místě, to znamená na bedně, už jsou. Ještě se můžou dostat vejš, není problém, ale to musíte hlasovat na www.radio-relax.cz, protože vaše hlasy rozhodují, kdo že půjde nahoru, anebo kdo že půjde nakonec dolů, to je jedno. Teď máme před sebou druhé místo, to je skladba, která mě fakt jako dostala. Mně se hrozně líbí, i přesto, že to není nic novýho, jsou to Milky, ten hit se jmenuje Just the Way You Are, ten jako vzniknul někde na základě skladby ze 70. let, ale mně se líbí jednoduchostí té melodie. Za chvilku poznáte, a já to mám tak jako po každý relaxádě úplně stejný, odcházím odsud a broukám si to. Minimálně ještě tak jako hoďku, když jdu pěšky, tak možná i díl, když jedu autem, tak jenom chvilinku. Takže dáme si druhé místo. Nezapomeňte, že stále můžete hlasovat na www.radio-relax.cz. Třeba, no vlastně pro Milky už ne, protože jsou tady pátý týden, takže naposledy. Dneska si je vlastně teda jenom poslechněte, stojí to za to. Relaxáda. Relax Radio. Druhé.

0: Tak co?
1: Zůstalo vám to v hlavě ten popěvek? Uvidíte, třeba někdo si ho bude broukat, já určitě, protože relaxára jde pomalinku, ale jistě do finále. Máme za sebou 9 písniček, co se týče žebříčku, plus k tomu samozřejmě 4 novinky. Pro tohle to všechno můžete hlasovat a posouvat to na www.radio-relax.cz, což jsou naše webové stránky. Jako dneska musím teda uznat, že mi to i sedlo. Ani jsem se pořádně nezastavil, furt jsem tady něco hledal. No, teďka už jsme na konci, to znamená, musíme rekapitulovat. Máme to rozdělený, nejdřív ty novinky.
2: Relaxáda. Rekapitulace. Novinky pro tento týden.
1: A tam začal Alex Warren, skladba se jmenovala Passenger, jako podle mě má velkou šanci dostat se do té desítky, ale záleží na vás. A další novinka, David Guetta, Alok, no prostě to je jasná klasika. Je vidět, že léto je prostě časem festiáků, takže tyhle ty skladby prostě budou lítat jedna za druhou. Eva Farná, jo, mlčím. Rozhodně neřeknu, co má se stát, ale troufnu si tvrdit, že Eva se do té desítky 100% dostane, kor teďka po těch koncertech. Navíc musím teda jako přiznat, že i tahle skladba má něco do sebe. Tak čtvrtá novinka, Lost Frequencies. Jestli se dobře dívám, tak se uvolní vlastně jenom 2 místa. První a druhé jsou tady 5 týdnů. Budete to mít těžký na výběr. Jsem docela zvědav, kdo se z těch 4 dostane do té základní desítky. No, teď si jdeme představit.
2: Relaxáda. Rekapitulace. Rekapitulace.
1: Desáté místo. Hilary Duff. Devítka. Henry Moody. Tady třetí týden a z desátého místa se posunul od minula na deváté. To si myslím, že je mega posun. Na osmičce z novinek Kygo a Dan Timinsky Heaven on Your Mind. Na sedmičce Madonna I Feel So Free. Na šestce novinkový Bond. Stejně jak minule. Bund, jsou to Němci. Takhle moc zpěvu tam nepředváděj, ale tak vynahradí to snad Demi Lovato. Ta je na pátém místě, na čtyřce Robin Schulz, ten se taky posunul o jedno políčko směrem nahoru.

A teď už jdeme na bednu, to znamená na stupni vítězů, na třetím místě, kam se ze čtvrtého místa z minula probojoval, procpal Calvin Harris a zpěvačka Jazzy, Satisfy.

0: nějaký šperky a tak dále. No prostě je to dvojka, která je tady dneska naposledy.
1: Relaxáda. Relaxáda. 10 největších hitů Relax Rádia.
2: První místo.

0: významné události a výročí pro dnešní den.
1: Dnes je 24. června. Tento den se v Londýně narodil rockový bubeník Mick Fleetwood z legendární formace Fleetwood Mac. V roce 1949 pak přišel na svět v anglickém Leicesteru rockový baskytarista John Isley z Dire Straits. Mezitím se také narodila roku 1947 česká zpěvačka Helena Vondráčková.
2: Vzduch je těžký jak ta měď.
1: Světlo světa spatřil v roce 1957 zpěvák Terence Wilson ze skupiny UB40. O dva roky mladší je Andy McCluskey, zpěvák, kytarista a klávesák OMD. 24.6.1961 se v Anglii narodil baskytarista a zpěvák skupiny Tears for Fears, Kurt Smith. Psal se rok 1817, když na Havaji vznikly první kávové plantáže. Tento den v roce 1894 bylo rozhodnuto, že moderní olympijské hry se budou konat každé 4 roky. 24. červnový den roku 1930 už mělo první letadlo mezi svými přístroji svůj vlastní radar. O 9 let později letecká společnost Pan Am uskutečnila první let z Ameriky do Anglie. V roce 1986 byl jistý Guy Hunt zvolen za republikány guvernérem státu Alabama v neuvěřitelných 112.

0: Teď pozor! Extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
1: Relax. Nejlepší rádio ve vašem městě.
2: Relax Radio. Wake up in

0: 6 hodin 1 minuta přesně teď.
1: Aktuální pohodové počasí vám přináší Senior Chlorito, poctivá česká bazénová chemie, nejprodávanější tablety do bazénu a bazénová technika. Chlorito.cz.
2: Relax Radio. Relax Radio.
0: Počasí. I když to nebylo vidět, včera se maličko ochladilo a dnes už zase začíná série třicítek. Nejvyšší odpolední teplota bude okolo 32 stupňů Celsia, déšť by být žádný neměl a bude jasno až skoro jasno. A my si dáme za chviličku 90. Fun Factory. A taky se podíváme na silnice. Linka řidičů 606 736 736.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Upozornění máme pro nehodu, která se stala dnes ráno po 5. hodině nebo před 5. hodinou na silnici číslo 16, obchvat Slaného, a je to nad Srebičkou, na silnici číslo 7, tam je ta křižovatka. Tam narazilo osobní auto do dopravního značení, takže dejte pozor, jeďte opatrně, šťastnou cestu.
0: Relax Radio. Slaný 92,3 a 103,4 FM. 92,3 a 103,4 FM.

0: plných skvělých drinků. Chceš se dobře bavit, tak doraž do klubu Rádia Relax v hotelu Kladno. Můžeš obejít klidně celé město, ale nakonec se stejně sejdem v Relaxu.
1: Relax Radio.

0: 6:15, já mám tady pro vás pozvánku na náš Instagram, na naši instagramovou soutěž. Až do úterý 30. června probíhá na našem Instagramu soutěž o 2 vstupenky na M-Fest. Sledujte náš rádiový Instagram Relax Radio a odpovězte na soutěžní otázku, o kolikátý ročník festivalu, který se bude konat ve sportovním areálu v Mutějovicích, se jedná. O kolikátý ročník festivalu jde. Pište na Instagram Relax Radio.
1: Relax. Největší hity 90. let.

0: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
1: Navštivte svého prodejce a servisního partnera vozů Honda. Těšíme se na vás v autosalonu Klokočka v Praze Řepích. www.klokočka.cz.
2: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
3: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
2: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
4: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
5: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený Tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.

0: 6 děleno 30.
1: Relax Radio.
0: O půl sedmé vám můžeme prozradit, že bude jasno až skoro jasno a teplota bude přesahovat 30 stupňů Celsia, odpoledne 32 stupňů. Který rok byl nejteplejším rokem v historii měření na území České republiky, se dozvíte už za chvilku a teď je tady Ellie Gaudet.

0: dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Pokud jedete po D5C právě teď, míříte na Prahu a míjíte Beroun, tak počítejte se zdržením na 4,5 kilometru před Prahou. Ve směru do Prahy je neprůjezdný levý jízdní pruh kvůli dopravní nehodě 3 osobních aut.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S Relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

0: 25. června od 19 hodin se můžete těšit na největší hity legendárního skladatele Petra Habky za doprovodu Haštala Habky.
1: Ty si má.
0: Čtvrtek 25. června, zahrada Kladenského zámku. Více na www.městokladno.cz.
2: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
3: V tom musí být celá liška.
4: A takže je, nabíjíme koloběžku. Máme auto. I tramvaje, co mě vozí do školy.
3: No jasně, všechno u nás doma. I moje hračky.
4: Děkuju.
5: Vidíte nás v milionu podob. Poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre. Jsme

0: Divo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
1: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
2: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy Jiří nápady.

24. června posílají pusu všem Janům skupina Činasky na rádiu Relax právě teď. Já jsem slíbil pohled do minulosti na rekordní teploty. Nejteplejší rok v historii, ale pozor, ne v historii úplně naší země, ale nejteplejší rok v historii měření na území České republiky. Byl rok 2024, dva roky zpátky, a teď nemluvíme o rekordní teplotě, ale o průměrné rekordní teplotě, takže průměrná roční teplota dosáhla v roce 2024 10,3 stupně Celsia a tím poprvé v historii překonala teplota během roku hranici 10 stupňů Celsia. Tenhle ten průměr byl o 2 stupně vyšší než dlouhodobý normál z let, kdy se měřilo pro Českou republiku 1991 až 2020. Vůbec nejvyšší denní teplota na našem území, tak to bylo 40,4, možná, že něco takového podobného bude o víkendu, ale 40,4 bylo naměřeno 20. srpna 2012 v Dobřichovicích. Tak uvidíme o víkendu, abychom to hlavně zvládli. No a když už mluvíme o rekordech, tak k dnešnímu dni, 24. červnu, je rekord téměř stoletý. V roce 1930 bylo nejtepleji, od té doby nebylo tak tepleji, 33,5 stupně Celsia.

0: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Manhattan, zmrzlina různé druhy za 79,90. Chibo instantní káva různé druhy za 124,90. A Senzodyn nebo Parodontax zubní pasta za 84,90. Až do 30. června. Kaufland.
1: Co se tady děje?
2: Co se chystá?
3: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
4: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
3: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
5: A zásilka z Datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Bum, po celém Česku. Tu. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku.
6: Zabeatboxujte si taky po cestě do boxu pro nové chytré hodinky Huawei Watch Fit 5. Datart. Opravdový elektrospecialista.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Dvě dopravní upozornění máme pro vás. Na D5, 4,5 kilometr ve směru na Prahu, dejte pozor, kousek před Prahou se srazila 3 osobní auta, neprůjezdný levý jízdní pruh. Dopravní nehoda se stala i kousek u Prahy nad Prahou. Mezi Postřižínem a letištěm Praha Vodochody se na souběžné silnici s dálnicí D8 srazila 2 osobní auta přímo před Aero Vodochody.
0: Volejte nám anebo pište o dopravní situaci kolem vás.
2: 606-736-736.
0: S relaxem v pohodě na cestách.
3: AAA Auto Kladno. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 400 vozů na jednom místě. www.aaauto.cz.
2: Relax Radio.

0: Tenhle ten rokový, nerokový DJ, to byl Robbie Williams přesně minutku po 7. hodině na rádiu Relax.
1: Aktuální pohodové počasí vám přináší Senior Chlorito, poctivá česká bazénová chemie, nejprodávanější tablety do bazénu a bazénová technika. Chlorito.cz.
2: Relax Radio. Relax Radio. Počasí.
0: Léto v plném proudu, dnes bude jasno až skoro jasno a odpoledne okolo 32 stupňů Celsia. Andy Bell a Vince Clark, to je dvojice Erasure, budou už za chvilku.
2: Ráno na relaxu. Relax Radio.

večer. Bar plných skvělých drinků, starší i nová taneční muzika a zkušení DJs. Chceš se dobře bavit, tak doraž do klubu Rádia Relax v hotelu Kladno. Můžeš obejít klidně celý město.

Sociální sítě Rádia Relax, Instagram, tam máme soutěž, a Facebook Relax Radio. Na Facebooku máme dotaz. Přemýšlíte o tom, co si dáte k snědku, nemyslím teď ke snídani, ale celkově třeba i v létě, nebo jíte pro radost? Kolik zhruba procent přibližně z vašeho jídla tvoří zdravé potraviny, jestli jíte zdravě, nebo spíš to, na co máte chuť? A pak máme taky jednu malou zvířecí hádanku na Facebooku Rádia Relax. Podle oka, jestli poznáte, o co jde za zvíře. Relax Radio, Facebook.

0: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Proud, obrať Proud s ležákem nové generace. Půl litru za 24,90. Nescafé Dolce Gusto nebo Starbucks kávové kapsle za 109,90. A Felix, kapsičky pro kočky za 89,90. Až do 30. června. Kaufland.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
2: Připraveni na letní zážitky? Léto v Penny jede na plné obrátky. Přijďte si vybrat. Batůšky na výlety, plážové tašky nebo repráčky a sluchátka jsou nyní výhodně za nákupy v Penny.
3: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velká kilová káva Jihlabanka za 219 korun, maxi balení těstovin Panzány za 49,90 nebo Yupi syrup 3 litry za 129,90. Albert. Dle srovnání k 16. 6.

0: Přesný čas, 7 hodin 28 minut.
1: Relax Radio.
0: A přesné počasí, dnes bude jasno až skoro jasno, nádherný letní den, nejvyšší odpolední teplota 32 stupňů Celsia. A proto, jak je krásně, my si dáme s

0: Svátek má dneska Jan, zdravím všechny Jany, všechny Honzy, kteří posloucháte Radio Relax právě teď. A k Janovi se váže ale opravdu obrovská hromada pranostik. Na svatého Jana otvírá se létu brána, na svatého Jana jahody do džbána. No nevím, mně už jahody odchází, od 1. června jsem měl každý den misku, ale teď už to končí. Od svatého Jana Křtitele běží slunce již k zimě, to je pravda, protože i den už se malinko po milimetrech, ale už se zkracuje, protože nejkratší noc a nejdelší den už máme za sebou. Svatý Jan otvírá zimně zase dveře, to ještě daleko. Na svatého Jana noc nebývá žádná, protože jsou hodně dlouhé dny. O svatém Janu Křtiteli noc se na Prahu prosedí, a nebo třeba i pro zemědělce na Jana jasně, což je dneska, vozí se seno krásně, takže i ty letní žně by měly být úplně v pohodě a dneska by pršet nemělo, takže na Jana bez deště bude pěkně ještě i v létě o prázdninách.
1: Ráno na relaxu. Relax Radio.

0: Významné události a výročí pro dnešní den.
1: Dnes je 24. června. Tento den se v Londýně narodil rockový bubeník Mick Fleetwood z legendární formace Fleetwood Mac. V roce 1949 pak přišel na svět v anglickém Leicesteru rockový baskytarista John Isley z Dire Straits. Mezitím se také narodila roku 1947 česká zpěvačka Helena Vondráčková.
2: Vzduch je těžký jak ta měď.
1: Světlo světa spatřil v roce 1957 zpěvák Terence Wilson ze skupiny UB40. O dva roky mladší je Andy McCluskey, zpěvák, kytarista a klávesák OMD. 24.6.1961 se v Anglii narodil baskytarista a zpěvák skupiny Tears for Fears, Kurt Smith. Psal se rok 1817, když na Havaji vznikly první kávové plantáže. Tento den v roce 1894 bylo rozhodnuto, že moderní olympijské hry se budou konat každé 4 roky. 24. červnový den roku 1930 už mělo první letadlo mezi svými přístroji svůj vlastní radar. O 9 let později letecká společnost Pan Am uskutečnila první let z Ameriky do Anglie. V roce 1986 byl jistý Guy Hunt zvolen za republikány guvernérem státu Alabama v neuvěřitelných 112 let.

0: Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude. Je relax. Relax Radio.
1: Normál říkáme.

Puerto Rico. Welcome to the paradise. Tímto zdravím všechny plavčice a plavčíky, kteří se o nás budou starat, až půjdeme na koupaliště. A taky zdravím vás všechny, kdo se chystáte do Egypta. Pokud máte rádi sluníčko, tak přesně to je ta země, kam byste měli vyrazit, protože v Egyptě spadne nejméně srážek na světě. V průměru Egypt má ročně pouhých 18 mm deště, což zase ale není úplně nic moc pro přírodu samozřejmě. Takže pokud chcete vyrazit do pouště, Asuán, Egypt. Tenhle to místo to má z Egypta úplně nejmín srážek, 0,5 mm za rok. Ale pokud máte vyloženě rádi sluníčko, tak jeďte do Chile, poušť Atacama, a tady jsou místa, kde nepršelo i několik stovek let, tam nespadla ani kapka.

0: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Všude zdejší,
1: všude je fajn. Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
2: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června u všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
3: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro meloun vodní, kilogram za 14,90 a lososa filet 100 gramů za 28,90. Byla. To dobré začíná u nás. Look. If you had one shot, one opportunity.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Eminem na rádiu Relax ještě před zprávami, které připravuje Barča. Mám pro vás dvě dopravní upozornění. D7, 46. kilometr ve směru na Chomutov. To je na úrovni Loun. Podél Loun, pokud jedete po D7, tak pozor. V levém jízdním pruhu je nějaká dřevěná deska na silnici, tak ať si nepoškodíte auto, ať se nestane dopravní nehoda. A stejně tak je překážka na silnici od Berouna směrem na Prahu. D5, 13,5 kilometr. Pro poruchu odstavené auto.

0: Auto Kladno. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 400 vozů na jednom místě. www.aaauto.cz.
1: Relax Radio.

0: 8 hodin 2 minuty.
1: Hasiči zachraňovali kobylu, která uvízla v nezajištěném septiku na Kladensku, a Mělník zvažuje výstavbu nové základní školy pro zlepšení budoucnosti města a okolních vesnic. Hezké ráno z Rádia Relax.
2: Relax Radio.
1: Včera dopoledne v Přelíci na Kladensku spadla do nezajištěného septiku kobyla, která pravděpodobně v noci utekla z výběhu. Na pomoc přijeli hasiči z Kladna, Slaného a dobrovolní hasiči ze Smečna. Hasiči při záchraně zvířete museli použít speciální vyprošťovací automobil. Celá záchranná akce trvala hodinu a po vytažení byla kobyla bez zranění předána majiteli, který ji následně nechal zkontrolovat veterinářem. Vedení města Mělník zvažuje o stavbě nové základní školy, která by pomohla okolním obcím a také rozvoji města. Současné vedení města si chce nechat vypracovat projekt, o kterým ale rozhodne zastupitelstvo města po podzimních volbách. Podle současného starosty Mělníka je ale kapacita škol zatím dostatečná. Slaný pořídí další kamery. Za město starosta Martin Hrabánek.
3: Nová koncepce rozvoje systému počítá s jejich instalací například v lokalitě U Brodu, v Dolíně, v ulicích Třebíského, Žižkova a Smečenská. Objeví se ale také v lokalitě politických vězňů u sportovní haly nebo Soukyňské ulici. Umožní to nejen klasický dohled, ale například i radarové měření rychlosti.
1: Další funkcí je automatické čtení registračních značek vozidel. Dagmar Havlová odvolala souhlas k užívání jména Václava Havel knihovnou, která je po bývalém prezidentovi pojmenována. Havlová nechce nést odpovědnost za způsob, jakým je Havlovo jméno používáno, a že ztratila důvěru k současnému vedení a směřování knihovny. Osobnostní práva k názvu přitom knihovna Václava Havla potřebuje, aby mohla s tímto jménem pokračovat v činnosti.
2: Sport.
1: Golfistka Sára Kousková si před turnajem Tipsport Czech Ladies Open v Berouně přála, aby o víkendu slavila jedna z českých hráček. Z atmosféry domácího turnaje má předem husí kůži. 26-letá domácí jednička věří, že po pomalejším vstupu do sezóny potvrdí zlepšenou formu.
4: Aktuální pohodové počasí vám přináší Senior Chlorito. Poctivá česká bazénová chemie. Nejprodávanější tablety do bazénu a bazénová technika. Chlorito.cz.
2: Relax Radio.
5: Relax Radio.
2: Časí.
1: Dnešní den bude slunečný a s vysokými teplotami. Obloha bude jasná se slabým větrem. Teploty pro dnešní den jsou 29 až 30 stupňů Celsia.
0: Dnes je 24. června.
1: Ano.
0: Co ti to říká? 24. červen? Nic. Ty nepíšeš Ježíškovi v létě, aby něco přinesl? To je přesně za půl roku.
1: Přesně za půl roku.
0: No, přesně
1: už
0: za
1: se na to
0: měsíců.
1: Těším, no. Až dostanu všechno, co si zase načmáram.
0: Jo, my dostaneme za chvilku Bena Kristova a tobě Romeo na Rádiu Relax. Fire, to je pro všechny hasiče.
2: Relax Radio. Dan Adam.

0: 90. léta. No a zdravím nejenom blondiaté posluchačky, posluchače, ale i černovlase a různobarevné, protože za chvilku se podíváme na mistrovství světa ve fotbale a to je hodně různobarevný turnaj.
1: Ráno na relaxu. Relax Radio.

0: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
1: Navštivte svého prodejce a servisního partnera vozů Honda. Těšíme se na vás v autosalonu Klokočka v Praze Řepích. www.klokočka.cz.
2: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený Tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.

0: Fotbalový šampionát. Nejprve se pojďme podívat, jak se hrálo v posledních hodinách. Kolumbie porazila Kongo 1-0, Panama podlehla Chorvatsku 0-1 a Anglie jen bezbrankově remizovala Ghanou 0-0. Fotbalisté favorizované Anglie si na mistrovství při překvapivé bezbrankové remíze 0-0 s poctivě bránící Ghanou zapsali smutný rekord s tak masivní dominancí na poli držení míče 78,8%. Se ještě žádnému týmu na šampionátu nepodařilo neskórovat až Anglii. Našim fotbalistům půjde zítra od 3 ráno našeho času proti Mexiku o všechno. K postupu do vyřazovací fáze potřebujeme ideálně porazit už jistého vítěze skupiny, navíc na vyprodaném azteckém stadionu. Úkol je to extrémně složitý, ale určitě ne nemožný. Mezi úvodními zápasy na fotbalovém šampionátu udělal reprezentační trenér Miroslav Koubek hned 5 změn a i pro poslední skupinový duel s Mexikem chystá pár překvapení. Od začátku by například neměl vyběhnout útočník Patrik Schick. Zítřek bude určitě hodně ospalý, hlavně ať je ale čtvrtek pro nás vítězný.
1: Sportovní zpravodajství z mistrovství světa ve fotbale 2026 vám přiváží AAA Auto Kladno, největší prodejce ojetých vozů v regionu. www.aaaauto.cz.
2: Relax Radio.

0: 24. června, to je přesně za půl roku Vánoce, 24. prosince jsou Vánoce, je to přesně za půl roku, ale 24. června se taky slaví a slavit bude dnes Helenka Vondráčková, česká zpěvačka, herečka, kdysi členka skupiny Golden Kids, má dnes narozeniny. Blahopřejeme ke krásným 79. narozeninám.
1: Relax. Ráno na relaxu.
2: Od 6 do 9.
1: Aktuální dopravní servis.
2: Informace o počasí.
1: Nejnovější zprávy z regionu.
2: Novinky ze světa showbiznisu.
1: A soutěže o skvělý ceny.
0: Ráno vstáváme s legendou českého popu. Naším hostem je paní Helenka Vondráčková. Dobré ráno.
3: Dobré ráno, doufám, že se stal s pravou nohou.
0: To já se snažím každý den. Paní Helenka se díky narozeninovému dárku stala parašutistkou.
3: Nejsem srab, tak prostě to dám. No, takže jsem opravdu skočila.
0: A protože nejlepší relaxace je prý při tenisu, tak přejeme pevnou ruku při podání.
3: Pevná ruka je důležitá ve všech směrech.
0: Děkujeme za návštěvu u nás v rádiu.
3: Já děkuji za pozvání, bylo to u vás strašně příjemné. Naschle, ahoj. Sladké
2: mámení. Ráno na relaxu.
1: Relax Radio. Relax.

Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

Dnes ráno ve vysílání máme taky téma jíte zdravě, anebo to, na co máte právě chuť. Eva napsala, já jim na co mám chuť a co si uvařím a upeču. Mám celiaky, nemůžu mlíko a ještě mám histaminovou intoleranci. Víc se omezovat už nemůžu. Zdravíme taky Míšu, jsem v 9. měsíci těhotenství, takže zásadně na co mám chuť. Naštěstí to bývají zdravé věci docela. Uvidíme, co nám řekne Barča za chvilku po zprávách.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Dopravní upozornění posíláme do Prahy, konkrétně k nádrži Hostivař. V ulici Výstavní se stala dopravní nehoda, je to srážka osobního auta a motorky.
2: Volejte nám anebo pište o dopravní situaci kolem vás.
3: 606 736 736.
2: S relaxem v pohodě na cestách.
4: AAA Auto Kladno. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 400 vozů na jednom místě. www.aaauto.cz.
3: Relax Radio.

0: Si mohou oddychnout. Oprava České ulice je dokončena o týden dříve. Nyní je provoz plně obnoven a dopravní značení bylo odstraněno. Oprava ulice započala v květnu kvůli propadům vozovky a špatným povrchům. Bylo zapotřebí zkontrolovat, jak vypadá podloží pod komunikací. Ukázalo se, že je stabilní a proto se práce mohly urychlit. Češi mají na léto přístupnější cestování do světa vlakovými spoji. Jak to je, nám přiblíží mluvčí Českých drah Vanda Rajnochová.
1: České dráhy ve spolupráci s polským dopravcem PKP Intercity i v letní sezóně 2026 nabídnou českým cestujícím přímé vlakové spojení k Jaderskému moři. Spoje Adriatic Express budou v provozu od 26. června do 31. srpna a nově kromě chorvatské Rijeky zamíří také do slovinského přístavního města Koper. Souprava bude jezdit 6x týdně a nabídne noční cestování, včetně lehátkového vozu. Cestující se tak dostanou z Česka k moři bez nutnosti přestupů. Do Rijeky dorazí vlak následující den v dopoledních hodinách. Do Koperu bude vyčleněn přímý vůz, který se v Lublani odpojí a bude pokračovat samostatně do cílové destinace.
0: Kvůli nesouhlasu s kroky ministra Oty Klempíře, které se týkají veřejnoprávních médií, rezignovali 4 z 5 členů komise cen Ministerstva kultury za kinematografii. Komise o tom informovalo v tiskové zprávě. Klempíř se podle nich stal tváří vládního záměru směřujícího k zestátnění médií veřejné služby a ohrožuje nezávislost České televize a Českého rozhlasu.
2: Sport.
0: Poprvé od loňského září od neúspěšného Eurobasketu v Rize se jediný současný Čech v NBA Vít Krejčí z Portlandu vrátil do reprezentace. Chystá se s ní na červencové zápasy kvalifikace mistrovství světa ve Švédsku a s Estonskem a věří, že výběr Luboše Bartoně má po výhrách nad budoucími rivaly a 2 porážkách se Slovinci stále dobrou šanci se poprat o účast na mistrovství světa 2027 v Kataru.
3: Aktuální pohodové počasí vám přináší Senior Chlorito, poctivá česká bazénová chemie, nejprodávanější tablety do bazénu a bazénová technika. Chlorito.cz.
4: Relax Radio.
5: Relax Radio.
4: Počasí.
0: Dnes odpoledne ve středočeském kraji vystoupají teploty na 28 až 32 stupňů Celsia. Den bude slunečný, bez oblačnosti a musíme také počítat s tím, že tento horký letní den nám přinese vysoký UV index.
6: Barčo, tebe se zeptám na otázku jako posluchačů, jíš zdravě, anebo spíš to, na co máš chuť?
0: No, tak záleží na období a hlavně jako období roční.
6: Nevymlouvej se, jíš zdravě, nebo na co máš chuť?
0: No, tak v těch letních měsících se snažím zdravě a pak jako na co mám chuť, protože si říkám, že ten život si musíme užít, víš?
6: Ale jsi zdatná kuchařka. Já vím,
0: no to
6: že,
0: nevím.
6: Já vím, že když třeba děláš vajíčka na měkko, tak jsou natvrdo. Čaj připálíš.
0: Ano.
6: Kvůli komu jsi se naučila omáčky?
0: Kvůli tatínkovi.
6: A proč, jaký důvod?
0: Aby neumřel hlady.
6: Tatínek by jinak umřel hlady?
0: Ano.
6: Kdyby omáčky?
0: No, určitě. Tak je to pořádný chlap, který potřebuje pořádné jídlo.
6: Počkej, ještě je to trochu jinak.
0: No, protože nás vždycky v létě na 3 týdny opustí maminka.
6: Mm.
0: A takže musím vařit já.
6: Jo, jinak by tatínek
0: umřel hlady. A byl by steklý.
6: Tak, to si mi říkala před zprávama. Takže zdravíme tvého tatínka a teď bude úplně v klidu. A my zkoušíme žít. Za chvilku je tady Terka.
5: Relax Radio.
4: Dan Adam. Bára Průšová.
5: Relax.
4: Relax Radio.

0: Krásné středeční dopoledne v čase 9 hodin a 13 minut k tomu startuje dopolední Café Time s datem 24. června. Dnes slaví svátek Adrian a Adriana. Tak všem Adrianům a Adrianám přejeme všechno nejlepší k svátku a pokud i pro vás je tento den nějak významný, tak doufám, že bude krásný a slunečný. Tak jdeme na to, jdeme na další písničku od One Republic se s názvem Nobody.
1: Relax Radio. Tereza Peštová.
2: Tereza Peštová.
1: Relax.
2: Relax Radio.

0: mistr tesař se někdy utne, je tomu tak. Adrian a Adriana dnes svátek nemají. Každopádně přeju jim, ať mají krásný den a k svátku dneska přeju všem Janům a Honzům. Tak prosím, dnes má svátek Jan, je to tak? 24. června svátek slaví Jan a samozřejmě těch tady v České republice máme víc než dost. Tak věřím, že nějaký poslouchá a doufám, že si ten dnešní den užije. A když už jsme u těch Janů, tak na svatého Jána otvírá se k létu brána. Vypadá to, že už to tak opravdu bude. Tak si užijte tento téměř letní den s námi.
1: Relax. Největší hity

0: 5. června od 19 hodin se můžete těšit na největší hity legendárního skladatele Petra Hapky za doprovodu Haštala Hapky.
1: Ty si má.
0: Čtvrtek 25. června, zahrada Kladenského zámku. Více na www.městokladno.cz.
2: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
3: V tom musí být celá liška.
4: A takže je, nabíjíme koloběžku. Mámě auto. I tramvaje, co mě vozí do školy.
3: No jasně, všechno u nás doma. I moje hračky.
4: Děkuju.
5: Vidíte nás v milionu podob. Poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
6: Jsme energie tohoto města.
7: A zásilka z datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Pum, po celém Česku. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku.
8: Do nejbližšího boxu doručíme třeba i powerbanku Fixed s bezdrátovým nabíjením. Datart. Opravdový elektrospecialista.
9: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
10: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny plyšáky a mazlíčky, 30% na všechny svíčky a svícny a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy jíří nápady.
11: Shine bright like a diamond. Shine bright.

Dnes slaví narozeniny Helena Vondráčková, konkrétně 79. To už jí 80. pomalu, ale jistě klepe na vrata. No a my za malou chvilku si o Heleně řekneme víc, spíš jen připomeneme, protože Helenu Vondráčkovou zná podle mě úplně každý a samozřejmě víme, o koho jde a víme, jaké úspěchy už má za sebou. Ale poslouchejte i tak dál Radio Relax, ať se dozvíte třeba ještě víc.

0: Relax Radio.
1: Chcete vědět, co se děje kolem vás?
0: Chcete vědět, co se děje ve vašem městě?
1: Napište na zprávy @radio-relax.cz a my to pro vás zjistíme. Relax Radio.

0: Dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Jdeme se podívat na dálnice. Aktuálně máme na D5C na 5. kilometru ve směru na Prahu dopravní problém. O co konkrétně se jedná, tak to bohužel nevíme, ale tvoří se tam kolony a je potřeba tam jezdit opatrně. Kdybyste měli nějaké informace o dopravě, dejte nám je prosím vědět na číslo 606 736 736.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio. Radio Station BT.

Helena Vondráčková je neotřesitelnou ikonou české scény, jejíž kariéra trvá již úctyhodných 6 dekád. Od vítězství soutěži Hledáme nové talenty v 60. letech se vypracovala v první dámu českého popu, která exceluje v mnoha žánrech od šanzónu až po muzikál. Mezi její největší přednosti patří železná disciplína, díky níž si udržuje špičkovou formu a mezinárodní věhlas, kterým se z českých umělců může pochlubit jen málo kdo. Vedle hudebních hitů, jako je Pátá, je nezapomenutelná i její role v pohádce Šíleně smutná princezna. Helena zkrátka zůstává symbolem profesionality a elegance, který i po letech dokáže suverénně vyprodat koncertní haly. Je to tak, Helena Vondráčková dnes slaví 79. narozeniny a my jí samozřejmě přejeme jen to nejlepší a hodně zdraví. Relax.

0: STK Slaný. Těšíme se na vás. Těšíme se na vás. Mějte své auto pod kontrolou. Více na www.terry.cz.
1: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
2: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více

Včera večer proběhlo udílení cen Zlatá hokejka. Nejlepším hokejistou Česka se tak stal Martin Nečas. 27letý útočník Colorada zvítězil v 58. ročníku ankety Zlatá hokejka a o jeho triumfu rozhodl až třetí kolo hlasování. Nečas, který se s Colorádem dostal do konferenčního finále NHL, ukončil tříletou nadvládu Davida Pastrňáka. Osminásobný vítěz Zlaté hokejky tentokrát skončil na druhém místě a na třetím místě se pro rok 2026 umístil finalista Stanley Cupu Tomáš Hertl z Las Vegas. Je to tak, máme nového nejlepšího hokejistu a tím se stal Martin Nečas. Moc gratulujeme.

0: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Manhattan, zmrzlina různé druhy za 79,90. Chibo instantní káva různé druhy za 124,90. A Senzodyne nebo Parodontax zubní pasta za 84,90. Až do 30. června. Kaufland.
1: Co se tady děje?
2: Co se chystá?
3: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
4: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
3: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
5: Maximální úspora v Tetě, sleva 40% na celou značku Gillette, náhradní hlavice, strojky, pěny pro muže i ženy, nebo objevte zubní pastu Lakalut Active za skvělých 59,90. Více na tetadrogerie.cz.
6: Připraveni na letní zážitky? K vodě i na výlety s Penny vždy výhodněji. Navíc v akci kuřecí zadní čtvrtky kilo za 49,90 a hrozny révy vinné bílé 500 gramů za 39,90. Penny.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Na D5 na 6. kilometru ve směru na Prahu máme stále dopravní problém a nevíme, o co konkrétně se jedná. Tak nám dejte prosím klidně vědět na číslo 606 736 736. Jezděte opatrně a šťastnou cestu.
0: Volejte nám anebo pište o dopravní situaci kolem vás. 606 736 736. S relaxem v pohodě na cestách.
2: AAA Auto Kladno. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 400 vozů na jednom místě. www.aaauto.cz.
3: Relax Radio.

0: Máme 10 hodin a 2 minuty a zprávy tu jsou pro vás.
1: Ve středních Čechách klesla nezaměstnanost o 4%. Největší zájem je o dělníky, řemeslníky a techniky a Mělník pokračuje v přípravách projektu nové sportovní haly pro školy, kluby a veřejnost. U dalších středečních zpráv vás vítá Bára a Terka.
2: Relax Radio.
1: Ve středočeském kraji se podíl nezaměstnanosti snížil na 4%, přesto mají zaměstnavatelé stále problém obsadit některé pozice. Nedostatek pracovníků hlásí firmy na Kladensku, Mělnicku a Berounsku. Největší nouze zájemců je o řemeslníky, technické profese a pracovníky ve výrobě. Podle odborníků zůstává trh práce poměrně silný. Mělník výrazně pokročil v přípravách projektu, který má vyrůst v areálu autokempu. Hotové jsou potřebné studie i odborné průzkumy a radnice nyní řeší další kroky před zahájením stavby. Nová hala má sloužit školám, sportovním klubům i veřejnosti a rozšířit možnosti sportovního využití ve městě. Jde o jednu z největších investic Mělníka. V Lounech mají novou ambulanci rentgenového vyšetření, které měří hustotu a obsah minerálu v kostech. Více nám sdělí mluvčí města Pavla Kutlu.
3: Od července bude na poliklinice v Lounech nově k dispozici ambulance denzitometrie. Díky spolupráci vedení města a lékařů se podařilo rozšířit nabídku zdravotní péče přímo v Lounech. Každá nová zdravotnická služba představuje pro obyvatele lepší dostupnost péče a pro město je pozitivní zprávou, že se nabídka zdravotních služeb v Lounech dále rozšiřuje.
1: Hnutí Duha podalo žaloby na ministra zahraničí Petra Macinku a na poslance Filipa Turka kvůli výrokům, které podle Duhy poškozují její pověst a rozdělují společnost. Macinka se podle hnutí neomluvil za výroky o terorismu, Turek zase za nepravdivá tvrzení spojující činnost ekologické organizace s úmrtími lidí při povodních.
2: Sport.
1: Děti ve věku od 7 do 12 let jsou v období zlatého věku motoriky a je to ideální čas rozvíjet jejich pohybové dovednosti. Právě na tuto věkovou skupinu cílí projekt Trenéři do škol, který se v Pardubicích od roku 2024 rozšířil na všechny základní školy.
4: Aktuální pohodové počasí vám přináší Senior Chlorito, poctivá česká bazénová chemie, nejprodávanější tablety do bazénu a bazénová technika. Chlorito.cz.
2: Relax Radio.
5: Relax Radio.
2: Počasí.
1: V Česku se bude dál oteplovat a koncem týdne teploty dosáhnou až 37 stupňů Celsia. V nížinách může být ojediněle i 39 stupňů. Kvůli trvajícímu suchu a vedru hrozí už od středy na jihu Moravy požáry. Varování před nimi je platné do odvolání. Dnes teploty ve středních Čechách vystoupají až na 32 stupňů v odpoledních hodinách.
0: Mě ta předpověď počasí prostě těší.
1: Mě taky.
0: Tak to je dobře. Plán v plánu jít do bazénu a užít si ten dnešní den, až to bude možné. Co ty po práci budeš dělat?
1: No, já mám ještě nějaký zařizování důležitý, jako jdu na nový nechty, takže to... Chápeme, že to je důležitý, takže nevím, kdy se dostanu domů, spíš asi pozdě, takže dneska si musím vystačit s klimatizací.
0: No dobře, dobře. Ale my se vrátíme do 90. Latino Lover. Už za malou chvilku na relaxu, tak zůstaňte s námi.
2: Relax Radio.
6: Tereza Peštová.
2: Tereza Peštová.
5: Relax.
6: Relax Radio.

0: V dnešním dopoledním Café Timeu se budeme bavit o nejpřitažlivějších koníčcích mužů. Takže dámy, prosím, napište mi na číslo 606 736 736, jaké nejpřitažlivější koníčky pro vás muži dokáží dělat. Pište mi to, zajímá mě to a já mám pro vás samozřejmě žebříče těch 15 úplně nejpřitažlivějších podle žen z celého světa. Tak poslouchejte dále Radio Relax a vy pište 606 736 736.
1: Café Time. Café Time. Relax Radio.

0: Mám tu pro vás žebříček 15 nejatraktivnějších mužských koníčků podle průzkumu Date Psychology. Je to tak, máme i koníčky, které se nám u mužů prostě líbí nějak víc. Na 15. místě se umístilo cestování, na 14. kovářství, na 13. lukostřelba, na 12. turistika, na 11. fotografování, na 10. astronomie, na 9. plavání a na 8. psaní. A je myšleno tím psaní v ruce nějakého textu. Jestli to tak je i u vás, nebo máte u mužů radši ještě jiné koníčky, tak mi napište na 606 736 736. Jsem na to zvědavá a určitě průzkum si za malou chvilku objasníme úplně celý a uvidíte, co skončilo na prvním místě.
1: Café Time. Relax Radio. To nobody else.

0: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený Tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.
1: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Magnum Nanuk za 29,90 a čokoládu Lind Excellence 100 gramů v Billa klubu za 69,90. Billa. To dobré začíná u nás. Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky

Na číslo 606-736-736 mi chodí zprávy o nejpřitažlivějších koníčkách mužů. Mám tady zprávu, zdravím, nejpřitažlivější koníček u mužů je pracovitost, aby byli co platní doma či v baráčku. Jana. Jani, to máš pravdu, ty domácí práce těm mužům opravdu sluší. A mám tady ještě jednu zprávu, mě nejvíc na mužích přijde sexy, když vaří. Monča. Jo, je to tak. Přesně to je jeden z dalších domácích prací, která je určitě pro ženy přitažlivá, když ji vykonávají muži. Za malou chvilku už si řekneme 7 nejpřitažlivějších mužských koníčků v rámci průzkumu Date Psychology. Tak poslouchejte dál Radio Relax, ať se dozvíte, jaký je na prvním místě.

102,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

Povídáme si tady dnes dopoledne o nejpřitažlivějších koníčcích mužů. No a jdeme na 7 nejpřitažlivějších. Na 7. místě je zahradničení. Na 6. místě je malování. A nemím myšleno tím pokojů, ale opravdu malování na plátno nebo na papír. Pak tady máme 5, to jsou práce se dřevem. Na 5. místě práce se dřevem. Na 4. místě už zmiňované od vás posluchačů vaření. Na 3. místě hra na hudební nástroj. A to samozřejmě, když k tomu ještě ty muži začnou zpívat, tak to jdou většina žen do kolen. Pak tady máme na 2. místě cizí jazyky. Takže když náhodou by začal na vás mluvit třeba v italštině nebo španělštině, tak věřím tomu, že by se vám to velmi mohlo líbit. No a na 1. místě podle všech žebříčků široko daleko je čtení. Dámy, jestli máte doma muže, který čte, tak patří mezi ty nejatraktivnější, protože čtení je podle Daily Psychology tou největší a nejlepší aktivitou pro muže, která je pro ženy zároveň tou atraktivní. Tak to byl náš žebříček nejatraktivnějších koníčků a pokud i vy máte muže, který doma dělá nějaký koníček a vám se to velmi líbí, tak mi klidně napište na 606-736-736 a nebo mi můžete odpovídat i na našem rádiovém Facebooku. Relax.

0: Region. Dopravní servis.
1: Na D1 na 6. kilometru ve směru na Prahu je porouchané vozidlo, neboli motorka to vypadá, tak a dokonce je v levém jízdním pruhu. Dejte si pozor a projčte tam prosím opatrně.
0: Jsme všude s tebou.

0: Otevření jednoho z uzavřených úseků pokračují další práce na napojení nové dálnice. Řidiči musí počítat se změnami tras a dočasnými omezením v okolí Slaného směrem na Prahu. Stavba má po dokončení výrazně zrychlit dopravu mezi Kladenskem, Lounskem a Prahou. Školy kvůli vedru zkracují výuku. Tropické počasí přimělo některé školy ve Středočeském kraji upravit režim posledních dnů školního roku. Někde děti dostanou vysvědčení dříve, jinde ředitelé zkracují vyučování nebo vyhlašují ředitelské volno. Důvodem jsou vysoké teploty ve třídách a snaha ochránit žáky před přehřátím. Slaný pořídí další kamery, za město starosta Martin Hrabánek.
1: Nová koncepce rozvoje systému počítá s jejich instalací například v lokalitě U Brodu, v Dolíně, v ulicích Třebíského, Žižkova a Smečenská. Objeví se ale také v lokalitě politických vězňů u sportovní haly nebo Soukyňské ulici. Umožní to nejen klasický dohled, ale například i radarové měření rychlosti.
0: Další funkci je automatické čtení registračních značek vozidel. Policisté obvinili 55-letého muže, který se v úterý pohyboval se střelnou zbraní u učiliště v Čelákovicích v Praze Východ. Z nebezpečného vyhrožování. V jednom z jeho aut našli několik zbraní, včetně plynové brokovnice. Obviněnému hrozí až 3leté vězení. Sport. Po dvou druhých a jednom třetím místě se Martin Nečas dočkal a získal zlatou hokejku. Na prestižní domácí trofej dosáhl 27-letý útočník Colorada poprvé díky fantastické sezóně v NHL. Jak uvedl krátce po vyhlášení v rozhovoru s novináři, moc jí považuje už od dětských let. Byl rád, že jí mohl věnovat rodičům za to, kam mu v kariéře dopomohli.
2: Aktuální pohodové počasí vám přináší Senior Chlorito, poctivá česká bazénová chemie, nejprodávanější tablety do bazénu a bazénová technika. Chlorito.cz.
3: Relax Radio.
4: Relax Radio.
0: Dnes bude nejtepleji na Mělnicku a Lounsku, kde se odpolední teploty mohou dostat až na 33 stupňů. Meteorologové doporučují omezit fyzicky náročné aktivity v odpoledních hodinách a dodržovat pitný režim.
5: Tak Barčo, my se tady teďko v dopoledním Café Timeu bavíme o tom, jaké jsou nejpřitažlivější aktivity nebo koníčky mužů pro ženy. Máš něco, když se podíváš prostě na chlapa, tak si řekneš, ty jo, to je úplně super.
6: No tak já mám trochu slabost asi pro hokejisty.
5: Pro hokejisty, no. Takže když je to někdo, jako kdo hraje hokej, tak to tvoje srdce zlomí a říkáš si, že to je velmi atraktivní.
6: Zaujme mě to.
5: No vidíte to. Tak kdybyste chtěli zaujmout Barču, tak si nazujte brusle a vyražte hrát hokej. A přinášíme vám taky na Rádio Relax novinku od Martina Garrixe a Eda Sheerana Repeat It. Už za malou chvilku na Relaxu, tak zůstaňte na vlnách Rádia Relax.
4: Relax Rádio.
3: Tereza Peštová.
4: Relax.
3: Relax Radio.

0: Od včerejšího dne můžete soutěžit na našem Instagramu o 2 vstupenky na M-Fest. M-Fest je hudební festival v Mutějovicích a vy právě na našem Instagramu můžete soutěžit o lístky na tento festival. Musíte sledovat náš Instagram a zodpovědět správně na soutěžní otázku, která zní, o kolikátý ročník festivalu se jedná. Zavítejte tedy na náš Instagram a pokud znáte správnou odpověď, tak nám tam prosím napište, protože už 30. června budeme losovat vítěze 2 vstupenek na M-Fest a pro letošní rok se můžete těšit na Bena Kristova, Xindla X, Sozu, Adama Mišíka anebo třeba Sebastiana. Tak Instagram nezapomeňte sledovat.
1: Čekuj náš web www.radio-relax.cz. Jsme vši.

0: 25. června od 19 hodin se můžete těšit na největší hity legendárního skladatele Petra Hapky za doprovodu Haštala Hapky.
1: Ty si má.
0: Čtvrtek 25. června, zahrada Kladenského zámku. Více na www.městokladno.cz.
2: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
3: Dáš se mraku, kterou cestou se dá.
4: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Zlá

Možná se někdo z vás chystá v létě na dovolenou do Itálie. Tak já vám už za malou chvilku řeknu 6 faktů o Itálii, co jste možná neznali. Tak pozorně poslouchejte, teď už písnička Flava na Rádia Relax.

0: dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Aktuálně se zdržíte na D5C na 0. až 8. kilometru ve směru na Prahu. Jsou tam dopravní komplikace a kolony. Dejte si na to pozor, projíždíte opatrně a kdyby něco, tak se ozvěte na naší linku řidičů Rádia Relax.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

0: Jdeme se podívat na 6 faktů o Itálii. O některých jste možná netušili, některé zase pro změnu víte, ale jsou to takové klasické věci, co bychom možná o Itálii měli vědět, hlavně pokud se tam v létě chystáte. Tak Itálie má nejvíc památek UNESCO na světě, celkem 61. Jejich nejznámější pizza Margarita má barvičky italské vlajky. Je to tak červená, bílá a zelená. Pak následně taky příjemná zpráva je, že ty nejlevnější letenky, které se dají zakoupit, jsou většinou do Itálie. Pak tady máme, že ty nejvíce známé značky a ty, které nejvíc podpořily módní průmysl, třeba Gucci, Prada, Versace a Armani, pochází právě z Itálie. Italská kuchyně byla dokonce zvolená nejlepší kuchyní světa. To je druhý a nejznámější fakt o Itálii. No a dokonce v Itálii, na Sicílii, je aktivní sopka Etna. Tak těchto 6 zajímavých a důležitých faktů o Itálii už jsme se dozvěděli. Tak kolik jste jich věděli vy, no?
1: Relax.

0: Potřebujete technickou prohlídku nebo změřit emise? Navštivte nás. STK Slaný. Těšíme se na vás. Těšíme se na vás. Mějte své auto pod kontrolou. Více na www.terry.cz.
1: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
2: Připraveni na letní zážitky? Léto v Penny jede na plné obrátky. Přijďte si vybrat. Batušky na výlety, plážové tašky nebo repráčky a sluchátka jsou nyní výhodně za nákupy v Penny.

0: Škodovka odhalila novou vlajkovou loď. Elektrický vůz Peak přiváží spoustu novinek. Třeba 7 míst pro dospělé, dojezd přes 600 kilometrů, výsuvné kliky nebo skleněnou zatmavovací střechu, která se zatmaví úplně sama. Je to spoustu vymožeností na to, že se to týká právě automobilu. Ale já věřím, že ty technologie jdou pořád a stále dopředu a že lidi se na to postupem času zvyknou a že se jim takovéhle vymoženosti budou líbit a dokonce si je budou i užívat. Uvidíme, jak to bude s touto novou Škodovkou, jestli nám tady za chvilku bude jezdit po městech. Jedná se o vůz, který je opravdu velký, elektrický a nejspíš bude prodávaný v růžové barvě.
1: Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Krásné poledne, máme 12 hodin a jednu minutu k tomu.
1: Pro děti v Žadci byla uspořádána předprázdninová akce jako rozloučení se školním rokem a v Novém Strašecí probíhá letecký postřik kukuřice proti škůdcům. Krásné poledne vám přeje Bára s Terkou.
2: Relax Radio.
1: Tradiční rozloučení se školou proběhlo včera v prostorách 41. mechanizovaného praporu. Akci, které se zúčastnily stovky dětí, pořádala městská policie Žatec s městem Žatec, armádou České republiky a složkami integrovaného záchranného systému. Oblíbená předprázdninová akce tak nabídla ukázky vojenské techniky, výzbroje a výstroje, ale také představení výbavy záchranářů a hasičů. V Novém Strašecí bude probíhat plánované letecké ošetření zemědělských ploch kukuřice proti zavíječi kukuřičnému. Jejichž biologickou ochranou si objednal místní zemědělský podnik. Letecky se bude aplikovat biologický přípravek Tricholet a Trichoplus. Jehož účinnou složkou je drobná parazitická vosička. Ošetření proběhne ve dvou termínech. První aplikace proběhla 23.6. a druhá proběhne 27.6. Češi mají na léto

0: destinace.
1: Kriminalisté kvůli incidentu na Květnovém předčasně ukončeném derby mezi Slaví a Spartou obvinila dva lidi z trestného činu výtržnictví. Jednoho z nich navíc i z nebezpečného vyhrožování brankáři hostujícího týmu. Hrozí za to až 2 roky vězení. Sport. Trenér Miroslav Koubek věří, že čeští fotbalisté mohou v závěrečném zápase skupiny na mistrovství světa porazit domácí Mexiko, i když to může vypadat jako malý zázrak. 74-letý kouč je přesvědčen, že týmu by mohla pomoci i zkušenost z březnového play-off, v němž zvládl 2 duely o všechno.
2: Aktuální pohodové počasí vám přináší Senior Chlorito, poctivá česká bazénová chemie, nejprodávanější tablety do bazénu a bazénová technika. Chlorito.cz.
3: Relax Radio. Relax Radio. Počasí.
1: Česko čeká extrémně teplý víkend. V neděli by podle meteorologů mohl padnout i absolutní český rekord 40 stupňů Celsia. Nejvyšší teploty budou záviset i na vlhkosti vzduchu a proudění větru. Bookmakeri vypsali na mimořádně vysoké teploty sázky. Aktuální teploty na Kladně jsou 28 stupňů Celsia.
4: Sázky říkáš, jo? Mm-hmm. Taky by si si vsadila na teploty.
1: No, přijde mi to trochu bizár, ještě jsem o tom neslyšela.
4: Já taky ne, zní to docela jako vtipně a dobře, na druhou stranu, pak se to musí podle mě řešit tak jakože přímo na tomhle místě, kolik bude stupňů Celsia, protože no. Přece jenom, já mám pocit, že když už jenom Skladna tady od nás dorazíme do Prahy, takže ty stupně se jako často mění.
1: No jasně, jako mě by to zajímalo, jak tohle to chtějí naměřit.
4: No, uvidíme. Třeba někdo vyhraje ještě k tomu nějaký super miliony.
1: Řekneme si to v pondělí.
4: Řekneme si to v pondělí, přesně tak.
1: Jak to dopadlo?
4: A dáme si Ace of Base. All that she wants. Tak jo, už za malou chvilku na relaxu, tak krásné poledne.
3: Relax Radio. Tereza Peštová. Relax. Relax Radio.

0: Tip relaxu. Tip relaxu.
1: V pátek 26. června od 18 hodin se uskuteční na dvoře Základní umělecké školy a hasičské stanice v Novém Strašecí akce s názvem Petrův návrat do života. Jedná se o benefiční zábavu v Novém Strašecí. Vystoupí kapela Pohodáři a můžete se těšit i na tombolu a pestré občerstvení. Veškerý výtěžek z akce bude věnován na podporu Petra, který po nemoci každý den bojuje o návrat k samostatnosti. A taky s vysvědčením můžete vyrazit do zooparku Zájezd v pátek 26. června a v sobotu 27. června od 9 hodin do 18 hodin. Všichni školáci, kteří na pokladně zoo předloží vysvědčení, stačí vyfocené třeba v mobilu, obdrží 50% slevu na vstup a poukázku na kopeček zmrzliny zdarma v novém zmrzlinovém stánku u Lemuru. Navíc se můžete těšit na komentované krmení želv, ostruhatých chameleonů a surikat. Tak to jsou naše tipy na pátek a sobotu a já vám přeju krásnou středu.
0: Relax. Relax Radio. Relax Radio.

92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Zásilka z datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Bum, po celém Česku. Tu. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku.
1: Zabeatboxujte si taky po cestě do boxu pro nové chytré hodinky Huawei Watch Fit 5. Datart. Opravdový elektrospecialista.
2: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený Tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.
3: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
4: V tom musí být celá liška.
5: A takže je. Nabíjíme koloběžku. Mám je auto. I tramvaje, co mě vozí do školy.
4: No jasně, všechno u nás doma.
5: I moje hračky. Děkuju.
6: Vidíte nás v milionu podob. Poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.

0: Havlíčka do Jihočeských sadů. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude zdejší, všude je fajn.
2: Relax Radio. Nejlepší rádio ve vašem městě. Yeah.

0: Významné události a výročí pro dnešní den. Dnes je 24. června. Tento den se v Londýně narodil rockový bubeník Mick Fleetwood z legendární formace Fleetwood Mac. V roce 1949 pak přišel na svět v anglickém Leicesteru rockový baskytarista John Isley z Dire Straits. Mezitím se také narodila roku 1947 česká zpěvačka Helena Vondráčková.
1: Vzduch je těžký, jak ta měď.
0: Světlo světa spatřil v roce 1957 zpěvák Terence Wilson ze skupiny UB40. O dva roky mladší je Andy McCluskey, zpěvák, kytarista a klávesák OMD. 24.6.1961 se v Anglii narodil baskytarista a zpěvák skupiny Tears for Fears, Kurt Smith. Psal se rok 1817, když na Havaji vznikly první kávové plantáže. Tento den v roce 1894 bylo rozhodnuto, že moderní olympijské hry se budou konat každé 4 roky. 24. červnový den roku 1930 už mělo první letadlo mezi svými přístroji svůj vlastní radar. O 9 let později letecká společnost Pan Am uskutečnila první let z Ameriky do Anglie. V roce 1986 byl jistý Guy Hunt zvolen za republikány guvernérem státu Alabama v neuvěřitelných 112 letech. Relax Radio.
2: Nejlepší rádio ve vašem městě.

Calvin Harris a Jazzy. Satisfy. Druhé místo. Milky, Just the Way You Are.

0: Madonna a Sabrina Carpenter, Bring Your Love.
1: Relaxáda, to je 10 největších hitů Relax Rádia.

0: Co se tady děje?
1: Co se chystá?
2: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
3: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
2: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
4: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Manhattan, zmrzlina různé druhy za 79,90. Chibo instantní káva různé druhy za 124,90. A Sensodyne nebo Parodontax zubní pasta za 84,90. Až do 30. června. Kaufland.
5: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
6: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy Jiří nápady.

0: Kladno. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 400 vozů na jednom místě. www.aaauto.cz.
1: Relax Radio.

0: 13 hodin, 6 vteřin k tomu a se zprávami je připravená Bára.
1: Na trase mezi Žadcem a Plzní vznikne nový obchvat s nejvyšším mostem v zemi a hasiči zachraňovali kobylu, která uvízla v nezajištěném septiku na Kladensku.
2: Relax Radio.
1: Zítra ředitelství silnic a dálnic slavnostně zahájí stavbu nového obchvatu Plas na Plzeňsku s nejvyšším silničním mostem v Čechách. Stavba zrychlí dopravu z Plas do Žadce. Nový obchvat mezi Plzní a Žadcem by měl být hotový v roce 2028. Nová část vozovky bude dlouhá 6 kilometrů, včetně nejvyššího mostu v údolí Střely a značně zrychlí provoz. Včera dopoledne v Přelíci na Kladensku spadla do nezajištěného septiku kobyla, která pravděpodobně v noci utekla z výběhu. Na pomoc přijeli hasiči z Kladna, Slaného a dobrovolní hasiči ze Smečna. Hasiči při záchraně zvířeti museli použít speciální vyprošťovací automobil. Celá záchranná akce trvala hodinu a po vytažení byla kobyla bez zranění předána majiteli, který ji následně nechal zkontrolovat veterinářem. Radka Nastoupilová, tisková mluvčí dopravních informačních systémů Ministerstva dopravy, nám prozradí, jak předejít nákupu dálniční známky od překupníků.
3: Změna je součástí sjednocování digitálních služeb veřejné správy pod doménu gov.cz. Ta je pro občany jasným signálem, že komunikují přímo se státem. Při nákupu dálniční známky proto doporučujeme vždy zkontrolovat adresu v prohlížeči. Uživatelé tak mají jistotu, že využívají oficiální službu a platí pouze zákonem stanovenou cenu dálniční známky. S přechodem na novou adresu dochází také k mírné úpravě vzhledu e-shopu, aby odpovídal jednotné vizuální identitě státních digitálních služeb.
1: Policie posílí na začátku letních prázdnin dohled na českých silnicích. Zvýšené kontroly budou tento týden v pátek a sobotu. V rámci celorepublikové dopravně bezpečnostní akce se zaměří především na hlavní dopravní tahy a turisticky významné lokality.
2: Sport.
1: Fotbalisté Karviné se chystají na novou sezónu tak, jako kdyby měli hrát první ligu. Slezané zatím figurují v rozlosování nejvyšší soutěže, i když je etická komise Fotbalové asociace České republiky za účast v korupční kauze potrestala přeřazením do druhé ligy. Nový trenér Roman West nad hlavní nabídkou navzdory nejasné budoucnosti klubů vůbec neváhal. Angažmá bere jako životní šanci.
4: Aktuální pohodové počasí vám přináší Senior Chlorito, poctivá česká bazénová chemie, nejprodávanější tablety do bazénu a bazénová technika. Chlorito.cz.
2: Relax Radio.
5: Relax Radio.
2: Počasí.
1: Odpolední teploty překročí 31 stupňů. Doporučuje

0: jak dospívá, že jo, tak ty přání jsou vlastně docela prostý, že jo, tak jako asi nejvíc, aby moje rodina byla zdravá. Takový největší moje přání. Víš, jako, aby byli šťastný a zdraví.
1: My jsme dali dneska na Facebook takový vtip, tak kdyby někoho zajímalo, co si přál třeba pán po 20 letech spokojeného vztahu, tak můžeme mrknout na náš Facebook. Myslím, že to může být trošku úsměvné. No a co nás čeká v téhle hodině? Zavzpomínáme si na rok 2016 a na DJ Avicii.
2: Relax Radio. Tereza Bělohradská. Bára Průšová. Relax. Relax Radio.

0: To byla čerstvá novinka Maroon 5 a jejich single Heroin na vlnách Rádia Relax. No a frontman Adam Levine se nechal slyšet, že po letech experimentování s popem chtěl konečně zase nahrát desku s celou kapelou živě ve studiu, přesně v tom kytarovém soundu z jejich začátků. A já musím říct, že to z toho je opravdu cítit a že mě hrozně baví ta basová linka v téhleté písničce. Za mě teda pecka, která je na léto jako ulitá. No a koho zajímá fotbal, tak ať vydrží a za pár minut už se dozví informace o mistrovství světové fotbale.
1: Relax Radio. Relax Radio.

0: Relax Radio. Relax Radio. Fotbalový šampionát.
1: Slíbila jsem informace z fotbalu, tak tady jsou. Pokud dneska v noci plánujete spát, tak tenhle plán rychle zrušte, protože naše fotbalová reprezentace na mistrovství světa v Americe prožívá dnes noc roku. Už ve 3 ráno středoevropského času, tedy toho našeho, nastoupí kluci v Mexico City k rozhodujícímu zápasu skupiny proti domácímu Mexiku. Situace je napínavá jako k šandy. Na úvodní smolné prohře s Koreou a upracované remíře s Jižní Afrikou máme v tabulce jediný bod. Pokud tedy chceme myslet na postup do vyřazovacích bojů, musíme dneska domácí giganty před, troufám si tvrdit, 100-tisícovým kotlem Mexičanů porazit nebo doufat v takovou jakousi divokou matematiku z ostatních hřišť. Takže fanouškové, bude to bolet, budeme mít kruhy pod očima, ale po 20 letech čekání u toho prostě musíme být. Naživo zápas vysí ČT Sport, takže našim klukům přejeme pevné nervy, rychlé nohy a vy zůstaňte naladěni, protože my vám k tomu budeme hrát, k tomu čekání, další skvělou muziku a spoustu skvělých písniček.
0: Sportovní zpravodajství z mistrovství světa ve fotbale 2026 vám přiváží AAA Auto Kladno, největší prodejce ojetých vozů v regionu. www.aaaauto.cz.
2: Relax Radio.

0: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Proud, obrať Proud s ležákem nové generace. Půl litru za 24,90. Nescafé Dolce Gusto nebo Starbucks kávové kapsle za 109,90. A Felix, kapsičky pro kočky za 89,90. Až do 30. června. Kaufland.
1: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
2: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro meloun vodní, kilogram za 14,90 a lososa filet 100 gramů za 28,90. Byla. To dobré začíná u nás.
3: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
4: Pozor, velká slevová akce vtedy.
5: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny plyšáky a mazlíčky, 30% na všechny svíčky a svícny a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Tedy a do 5. července ušetříte. Tedy Jiří nápady.

0: Dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Máme půl minutky do půl druhé a před námi je čerstvý pohled na naše silnice, protože kolem Prahy se nám to teď po tom poledni docela dost barví do takzvané červené barvy. Největší pozor dejte, pokud se vracíte domů po plzeňské dálnici D5 se směrem na Prahu. Od Loděnice až k Pražskému okruhu popojíždíte v 6-kilometrové koloně, silničáři tam sekají trávu a silnice je ucpaná. Komplikace jsou i na Karlovarce na D6 se směrem na Prahu, konkrétně od Krušovic až po Jeneč. Počítejte s tím, že průběžně potkáte pomalu jedoucí čistící vozy, které čistí krajnice a blokují pravý pruh. Pokud jedete po Pražském okruhu směrem k dálnici D1, tak na 77. kilometru u Jesenice se stala nehoda a od Slivence stojíte v 3-kilometrové koloně. Na opačnou stranu k letišti a naší D7 se pak zdržíte od Chuchle až po sjezd na Stodůlky. No ať už jedete kamkoliv, tak držíme si bezpečný odstup a určitě přejeme dobrou cestu.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S Relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

0: Dnes máme středu 24. června, svátek má Jan, právě teď je 13 hodin 39 minut. No a my jsme pro dnešek prožili svatojánskou noc, což je takový magický čas, kdy se podle starých pověstí otvírá země, skály vydávají své poklady a hlavně svět lidí se prolíná se světem kouzel. No a proto právě dnes slavíme Mezinárodní den víl. Naši předkové věřili, že právě během dnešního dne mají tyhle bytosti největší sílu. Sbíralo se třeba 9 kvítí pod polštář, aby svobodné dívky ve snu viděly svého ženicha. A v křivokládských lesích, které jsou tady nedaleko, prý dodnes můžete zahlédnout bludičky. Mytologie křivokládská je na bludičky, neboli různá světýlka extrémně bohatá. Staré pověsti varovaly řidiče a pocestné, že pokud na bludičku v noci narazí, nesmí na ní pískat, jinak je zavede do bažin u Klíčovské přehrady. No a co vy, co třeba bludičky nebo nakonec dobré víly? Pokud by vám mohla nějaká dobrá víla splnit přání, co by to bylo? Pište nám do studia na naše číslo 606 736 736.
1: Relax Radio. Relax. Relax Radio.

0: Krátce po 2:15 nám dohrávají Depeche Mode a jejich hit Personal Jesus. A jak se mají depešáci, co je u nich nového? Zhruba před půl rokem jim vyšel nový koncertní film a živák Memento Mori, který zachycuje šílenou atmosféru na vyprodaných stadionech v Mexico City. No a my u toho Mexika zůstaneme, protože právě tam v hlavním městě dneska v noci ve 3 hodiny našeho času odehraje naše fotbalová reprezentace zápas, který bude v podstatě o všechno. No a teď už od tady těch temných kytarových riffů skočíme do tanečního šílenství. Z Austrálie k nám totiž míří energická smršť Tones and Die a vsadím se, že tuhle holku s hlubokým hlasem určitě znáte, takový ten opičí tanec, tak pojďme si spolu trošku poklepat do rytmu a pustit si globální megahit Dance Monkey.
1: Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: 5. června od 19 hodin se můžete těšit na největší hity legendárního skladatele Petra Habky za doprovodu Haštala Habky.
1: Ty si má.
0: Čtvrtek 25. června, zahrada Kladenského zámku. Více na www.městokladno.cz.
2: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Všude zdejší,
3: všude je fajn. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velká kilová káva Jihlavanka za 219 korun, maxi balení těstovin Panzány za 49,90 nebo Yupi syrup 3 litry za 129,90. Albert. Dle srovnání k 16. 6.

0: Auto Kladno. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 400 vozů na jednom místě. www.aaauto.cz.
1: Relax Radio.

0: Máme za půl minutky 14 hodin.
1: Městská policie Kladno zvýšila dohled nad místy, na které upozornila veřejnost, a v Žatci se kácely stromy kvůli rekonstrukci plynovodu. Hezké odpoledne vám přeje Bára a Terka.
2: Relax Radio.
1: Občané Kladna podali podnět na městskou policii, aby zvýšila dohled hlídek v okolí zahrádkářských kolonií, panské louky a bývalou zoo. Zvýšené kontroly městská policie zavedla hlavně kvůli obavám maminek z kočárky, které se při procházce těchto lokalit necítily bezpečně. Kácení dřevin, které začalo v ulici Volyňských Čechů, souvisí s plánovanou rekonstrukcí plynovodu. Povolávací proces, na jehož základě ke kácení dochází, nemá nic společného s městským úřadem Žatec, který ho tak nemohl ovlivnit. Kácení je na základě energetického zákona, a to kvůli tomu, že se dřeviny nachází v ochranném pásmu plynovodu. Lucie Šmoldasová, tisková mluvčí Národní protidrogové centrály, nám sdělí, koho policie odhalila a s kým se na případu podílela.
3: Dva muži podle kriminalistů získali nejdříve v Polsku odběratele marihuany, kterou skupovali od dalších obviněných a v zahraničí prodávali zhruba za dvojnásobek ceny. Zpět do Česka podle detektivů dováželi k další distribuci pervitin, mefedron a látky s anabolickým a jiným hormonálním účinkem. Později měla skupina do nabídky přidat i kokain. Během prověřování poznatků o vzájemném prodeji drog a anabolických steroidů mezi skupinami pachatelů působícími v Česku a v Polsku vznikl společný vyšetřovací tým. Polská policie obvinila 11 lidí a zajistila 167 kg klefedronu a také MDMA, kokain nebo syntetickou drogu alfa PVP.
1: Sekat trávu v horku není vhodné, upozorňuje ochránce přírody Vilém Jurek. Trávník se po nízké seči v období vysokých teplot podle něj dostává do stresu, žloutne, navíc se zvyšuje prašnost, trávník také přestává ochlazovat okolí. Pokud už je seč nutná, měla by být provedena brzy ráno a na vyšší výšku.
2: Sport.
1: Tenisce Lindě Noskové po triumfu na trávě v Berlíně wimbledonská generálka na dalším turnaji nevyšla a skončila hned v prvním kole. Světová desítka v německé metropoli ještě v pondělí úspěšně dohrála v semifinále a finále čtyř hry, působila unaveným dojmem a rumunské kvalifikance podlehla za 61 minut.
4: Aktuální pohodové počasí vám přináší Senior Chlorito, poctivá česká bazénová chemie, nejprodávanější tablety do bazénu a bazénová technika. Chlorito.cz.
2: Relax Radio.
5: Relax Radio.
2: Počasí, časí, časí.
1: Noc bude ve středočeském kraji jasná nebo skoro jasná. Nejnižší teploty budou 18 až 15 stupňů Celsia. Čtvrteční ráno bude polojasno až jasno a denní teploty budou opět vysoké na 31 až 34 stupních Celsia.
0: Parčo, pokud jsem poslouchala správně to počasí, tak pršet by nemělo.
1: Ne, srážky máme nula.
0: Srážky nula, tyjo, a bouřky?
1: No, tak to zatím jako se neví.
0: Člověk nikdy neví.
1: Nejsou o tom informace, že by měly být, ale tak jako když se podíváme z okna, že tak asi...
0: Stát se může cokoliv.
1: Je to pravděpodobné. Mm.
0: Jako víš co, náš playlist na tuhleto hodinu a hnedka za začátku, jo, máme tady třeba Dagny, Rain, Studio Killers, Underneath My Raincoat, takže prostě samý jako deště a pláštěnky.
1: No Terko, ale abys to nepřivolala ten dešť.
0: No snad to nepřepadne nikoho, kdo se třeba teď chystá na nějaké koupaliště a bude tam poslouchat relax takových těch velkých amplionů a užívat si tam to odpoledne. Tak doufáme, že to vydrží.
1: Já si myslím, že by měli.
0: Jo, já taky. Tak jim pošleme ale přesto tu pláštěnku, co?
1: Jo.

Dohrává mám Dagny, popová princezna z Norska, svůj hitlavý single Rain. Ten před pár dny, vlastně přesně 12. června, vyšel na její třetí studiové desce.

0: s odvážným názvem Dance Floor Erotica a tenhle ten single, který právě teďka dohrává, je právě o dešti. Meteorologové žádný déšť pro dnešek nehlásí, nicméně před námi je už zmiňovaná pláštěnka Studio Killers a jejich Underneath My Raincoat.
1: Relax Radio. Relax. Relax Radio.

0: Marshmallow a Jelly Roll, Holy Water. No a před námi je Armin van Buuren, This Is What It Feels Like, tedy písnička, která ho vynesla v roce 2014 až k nominaci na cenu Grammy. Písnička má velmi silný text o tom, jaké to je, když člověk ztratí milovanou osobu a cítí se být na dně, ale hudebně to tam vlastně není až tak poznat. Ono je to takový velmi energický, má to gradující sílu a je to takový dost vlastně nakopávací tady ta písnička, takže nizozemský král taneční hudby Armin van Buuren a složil tuhle písničku ve chvíli, kdy teda mu nebylo úplně do skoku a písnička se jmenuje This Is What It Feels Like.
1: Relax Radio. Nejlepší rádio. Ve

0: Potřebujete technickou prohlídku nebo změřit emise? Navštivte nás. STK Slaný. Těšíme se na vás. Těšíme se na vás. Mějte své auto pod kontrolou. Více na www.terry.cz.
1: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
2: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený Tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.

0: Dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Máme 14 hodin 29 minut a přinášíme čerstvé dopravní informace. Největší komplikace hlásí Pražský okruh D0 na 16. kilometru u Slivence. Směrem k dálnici D1 bouralo osobní auto do svodidel a k tomu tam v levém pruhu překáží porouchaný vůz. Na opačnou stranu, tedy k letišti a naší dálnici D7, pak popojíždíte ve 4-kilometrové koloně už od Lochovského tunelu. Další 2-kilometrový špunt vás potká u Jesenice. Na plzeňské dálnici D5 směrem do Prahy se připravte na 6-kilometrovou kolonu. Silničáři tam sekají trávu a táhne se to už od Loděnice. Pokud jedete po Karlovarce, D6 směrem na Vary, mezi Unhoští a Novým Strašecím potkáte pomalu jedoucí údržbu, která prořezává stromy a blokuje pravý pruh. No a na závěr D8 směrem z Ústí na Prahu stojíte ve 4-kilometrové koloně před sjezdem na Zdiby, naopak směrem na Ústí hned za Prahou na 4. kilometru překáží nepojízdné auto, tak přejeme šťastnou cestu.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

Máme 14 hodin 36 minut, no a pokud už teď přemýšlíte, kam v létě vyrazíte za pořádnou muzikou a nějakou tou festivalovou atmosférou, mám pro vás skvělý tip a nabídku, která se rozhodně neodmítá. Nemusíte jezdit na druhý konec republiky ani příliš daleko, protože pro mě velmi lákavý festival se bude konat tady blízko, v podstatě za Bukem, v místě, kde má třeba i moje rodina kořeny, a to jsou Mutějovice u Rakovníka. V sobotu 11. července, což je už za chviličku, se Mutějovice promění v jedno velké festivalové pódium. Chystá se tam M-Fest a line-up je letos nabitý hvězdami. Na jednom místě uvidíte například Bena Kristovala, Sebastiana Xindlax, Adama Mišíka nebo třeba kapelu Slza. No a lístky už teď mizí a já mám pro vás možnost vstupenky na tenhle festival vyhrát. Nebude vás to stát vůbec nic. Stačí na Instagramu sledovat profil našeho rádia a M-Festu, no a u správného příspěvku odpovědět na otázku, kolikátý ročník festivalu letos proběhne. Tak kdo můžete, už tam hnedka běžte a soutěžte s námi. Budeme soutěžit až do 30. června a pak se dozvíte výsledky. Určitě vás budeme případně kontaktovat.

0: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
1: V CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
2: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
3: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše

Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Máme krátce před 3. hodinou, no a než přijde Barča se zprávami ve 3 hodiny, tak já jsem našla zajímavou informaci. Je to takový výzkum, který se zabývá tím, kdo zahýbá nejvíc. Zda muži či ženy, jestli to jsou třeba právníci nebo sekretářky. Traduje se zkrátka, že některé profese jsou k nevěrám náchylnější, no a prý je to pravda, nebo zda je to mýtus. Našla jsem výsledky tohoto výzkumu a ten se to snaží odhalit, jak je to doopravdy. Nejvíc mimo manželských vztahů vzniká obvykle v práci, lidé spolu tráví dlouhé hodiny, navíc jsou třeba i služební cesty, nějaký ty přesčasy a k tomu stres, únava a to je potřeba prý ventilovat. No a ti nejoddanější jedinci mohou také údajně uklouznout a skončit někde, prostě kde úplně nechtějí. V danou chvíli jim rozumí víc ten kolega, než třeba protějšek, který je čeká doma, a prý existují profese, pro něž je tento druh zaměstnanecké nevěry častější. Čísla hovoří prý jasně, a co tedy ten průzkum prozradil, to vám řeknu během našeho odpoledního vysílání, tak si na to vydržte. A teď už je před námi vzpomínka na milénium. Pokud pamatujete český hit Ostrava, který naspívala Martina Pártlová a Ruda z Ostravy, takový to Ostrava. No tak to přijde, ale přijde to v originále. Alicia Keys a Jay-Z, Empire State of Mind. A hned po nich bude zpívat Meghan Trainor, která má prostě vzkaz pro svého budoucího manžela. Dear Future Husband.
1: Relax. Nejlepší rádio ve vašem městě.

0: 15 hodin a 40 vteřinek tomu.
1: V Berouně je zahájena sezóna koupališť, kam se chodí návštěvníci schladit před tropickými teplotami a stodola vedle zámecké zahrady není dokončena, její finalizace se prodlužuje na konec srpna. Krásnou letní středu s relaxem.
2: Relax Radio.
1: Horké dny lákají více a více návštěvníků k vodě. Na berounských koupalištích je sezóna zahájena už několik dní. Zábavu si najde každá věková skupina. Otevřeno je ve všední dny a o víkendech. V těchto tropických teplotách je ale jisté, že návštěvnost si také získají přírodní koupaliště, jezy a břehy Berounky. Stodola vedle zámecké zahrady v Kladně měla být pomalu, ale jistě hotová a předána, ale současný stav tomu nenasvědčuje. Stodola, která má sloužit jako velký sál pro pořádání společenských akcí, multifunkční centrum a prostor pro svatby, se posouvá po dohodě s radou města a s hotovitelem zakázky na konec srpna. Mluvčí Českých drah Petr Šťáhlavský se s námi podělí o prázdninovém režimu vlakových spojů.
3: Posilové vozy vypravíme tradičně především u vlaků z Prahy na Moravu, ale také na frekventovaných linkách do Českých Budějovic nebo na západ a severovýchod Čech. Díky novým soupravám Comfortjet nabízejí více místa také vlaky mezi Prahou a Brnem. Oproti předchozím soupravám Vindobona je to o víc než 100 sedaček ve vlaku navíc. Přesto doporučujeme cestujícím včasnou rezervaci místa, sledovat takzvaný semafor, který upozorňuje na očekávanou obsazenost vlaku, a využívat spoje mimo přepravní špičku. Kvůli tropickým teplotám doporučujeme cestujícím mít s sebou také dostatek tekutin a drobné občerstvení, případně léky, pokud je pravidelně berou, a sledovat aktuální informace o provozu například v aplikaci Můj vlak.
1: Středočeský krajský soud dnes poslal 36-letou zdravotní sestru, která ubodala svoji 7-letou dceru s mentálním postižením na 18 let do vězení. Žena se k činu přiznala sama, také chtěla spáchat sebevraždu. Policisté ji našli v bezvědomí.
2: Sport.
1: Sportovce ze Středočeského kraje přivedl na zahájení olympiády trojnásobný olympijský vítěz v oštěpu Jan Železný. Mladým reprezentantům poradil, jak být dobrým sportovcem a plnit si své sny.
4: Aktuální pohodové počasí vám přináší Senior Chlorito, poctivá česká bazénová chemie, nejprodávanější tablety do bazénu a bazénová technika. Chlorito.cz.
2: Relax Radio.
5: Relax Radio.
2: Počasí. Počasí.
1: Aktuálně na Kladně měříme 30 stupňů Celsia. Noc nás čeká jasná, bez srážek, s teplotami 18 až 15 stupňů Celsia. Stále platí výstraha před vysokými teplotami a lidé by se neměli fyzicky namáhat.
0: Baru, pamatuješ takovou tu legendární hlášku Ve slunce se no, táto, ty ses zul?
1: Ano.
0: Tak vlastně mi tady o tom bude mít teďka takovou písničku, jako o tom, že bych si měl zout boty. Bude to Michal Malátník, který napsal tenhle text jako ve chvíli vlastně absolutního zoufalství, protože celá jeho rodina tehdy odjížděla na dovolenou a on přímo na letišti zjistil, že má propadlý pas. Musel jim teda jako zamávat, otočit se, vrátit se sám do toho prázdného bytu, a zrovna byl státní svátek 28. října, úřady měly zavřeno a nemohl dělat prostě vůbec nic. Tak si sedl si boty, dal si nohy na stůl a z pocitu totální bezmoci a osamělý napsal tady ten text, no a mě to právě připomnělo tuhle scénu o tom, jak si táta zul boty na tý dovolený. Táto, ty se zul. Takže

0: Když se řekne včera, dnes a zítra, tak se asi většina z nás okamžitě vybaví takovou tu scénku Felixe Holzmana, jak se snaží koupit lístky do kina, motá se do těch vlastních slov. Nám právě teď písničku s totožným názvem, tedy Yesterday, Today, Tomorrow, dospívává belgický zpěvák Bear. No a tohle to nemá nic společného s tím naším českým divadlem, ale je to nádherná písnička o tom, že mít vedle sebe někoho, koho se můžete opřít v každé vteřině života, je vlastně ten největší dar. No a někoho takového můžeme vlastně relativně snadno taky ztratit. Já už jsem v jednom z těch předchozích vstupů říkala, že existují pracovní situace a profese, které mají dle výzkumů větší sklony k nevěře. Tak které to jsou? Samozřejmě nebylo velkým překvapením, že k velké části záletů dochází na služebních cestách. Tam se údajně neudrží 62% dotazovaných mužů a 57% žen. Celých 24% mužů se také přiznalo k tomu, že měli nežádoucí zážitky přímo na pracovišti. V případě žen pak šlo o 13% dotázaných. Nutno podotknout, že teda jde o výzkum z Británie, takže to nemusí být nutně platné u nás. No a jaké profese jsou v tomhletom takový jako nejvíc zatížený, to si prozradíme někdy ještě za chviličku příště.
1: Klub Rádia Relax je tu pro tebe každý pátek a sobotu večer. Bar plný skvělých drinků, starší i nová taneční muzika a zkušení DJs. Chceš se dobře bavit, tak doraž do klubu Rádia Relax v hotelu

0: Jak najít klid? No, některé profese ho možná hledají trošičku obtížněji než některé jiné profese, protože já už jsem tady hovořila o průzkumu, který hovoří o profesích, které mají největší problém zachovat věrnost. Jde tedy především o věrnost, které se tak jako odehrává na tom pracovišti, a kdo tedy největšími hříšníky je. Mezi ženami by to měly být sekretářky, právničky, zdravotní sestry, bankéřky, prodavačky, kosmetičky, učitelky, realitní makléřky, novinářky a cestovní agentky, a mezi muži údajně jde o inženýry, technické pracovníky, konstruktéry, finanční poradce, bankéře, architekty, podnikatele, lékaře, účetníky, právníky, řemeslníky a profesionální vojáky. No, jakožto učitelka se teda cítím dotčena a opakuji, že průzkum rozhodně neprobíhal v České republice, ale ve Velké Británii, takže to pro nás rozhodně neplatí a myslím si, že si z toho vůbec nemusíme nic dělat. No a teď už Kate Burns, How to be human, jak být člověkem.
1: Relax Radio. Relax Radio.

0: Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
1: Připraveni na letní zážitky? K vodě i na výlety s Penny vždy výhodněji. Navíc v akci. Kuřecí zadní čtvrtky kilo za 49,90 a hrozny révy vinné bílé 500 gramů za 39,90. Penny.
2: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
3: V tom musí být celá liška.
4: A takže je. Nabíjíme koloběžku.
3: Mámě auto. I tramvaje, co mě vozí do školy.
4: No jasně, všechno u nás doma. I moje hračky. Děkuju.
5: Vidíte nás v milionu podob. Poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
6: Jsme energie tohoto města.
7: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
8: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy Jiří nápady.
9: Dva! No.

rádio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny.

0: dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Dospíval nám Conan Gray Telepat, no a my nemusíme být telepaté, abychom vám přinesli čerstvé zprávy z dopravy. Pokud se aktuálně pohybujete na Mělnicku, tak pro vás máme důležitou zprávu. Silnice číslo 9 u obce Kly je kvůli vážné nehodě 3 osobních aut kompletně uzavřena. Na místě zasahují záchranáři, po vozovce se pohybují lidé, tak tam buďte prosím maximálně opatrní, a nebo je lepší úsek úplně obět. Komplikace hlásí také Slánská dálnice D7 směrem na Prahu na 69. kilometru u Postoloprt. Odstavil řidič poruchaný kamion. Krajnice je neprůjezdná, tak je kolem něj potřeba projíždět se zvýšenou opatrností. Pokud míříte na Pražský okruh D0 směrem k dálnici D1 u sjezdu na Vestec na exitu 10, se stala nehoda 2 osobních aut a před ním se táhne 5-kilometrová kolona už od Slivence. Další 3-kilometrová kolona vás pak potká před Jesenicí. A na závěr 2 stálice dnešního hlášení na plzeňské dálnici D5 směrem do Prahy před Pražským okruhem stále popojíždíte kvůli sekání trávy. Na Karlovarské D6 směrem na Vary mezi Uhoštěnovým Strašicím se pohybuje pomalu jedoucí údržba stromů, tak je to tam také trošičku omezené. Přejeme vám šťastnou cestu od nás Rádia z Relaxu.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S Relaxem v pohodě na cestách.
2: Relax Radio.

0: Máme 15 hodin 36 minut k tomu a možná čekáte právě teď na souboj moderátor versus právař, takže já jsem tady s naší Barčou a dáme si to spolu,
1: no,
0: že jo?
1: No Teresko, dáme, já tě o to neochudím, že jo, to je jasný. Takže, já jsem si pro tebe připravila zvuk. A protože jsem si vzpomněla na to, co ty ještě vlastně nevíš, ty jsi spolužečka jedné mojí kamarádky, což jsem se dozvěděla hroznou náhodou. A protože vím, kolik té kamarádce je, tak vím, že tenhle ten zvuk tě nemohl minout. Ten zvuk jsme mohli jako hodně slyšet v 90. letech a pochází to z Japonska, ale víc už ti říkat nebudu, protože pak už bys to uhádla jako hned. Takže já bych řekla, že si ho můžeme pustit.
0: No, já k tomu možná jenom dodám, ono se to moc neví, ale my jsme do nějakých mých 7-8 let neměli vůbec televizi, takže nějakou spoustu věcí nějak minulo, ale je pravda, že ne úplně všechno. Tak jdem na to.

0: To nebyl příjemný zvuk.
1: Nebyl, ale prostě je to jako symbolika.
0: Doufám, že nás někdo nevypnul kvůli tomu teď.
1: Ne, ale já doufám, že ne.
0: Já musím říct, že jako...
1: Chceš nějakou napovědu ještě?
0: Kdyby to nebylo z Japonska, tak bych si tipla, že to je modem, jako ten podobně vytáčel ten internet, jo, když stál 20 na hodinu, ale to nebude.
1: To není, ale dobře, tak ti dám malej nástřel, že elektronika to byla. A dobře, řekla bych, že v té době to měla téměř každá malá holčička.
0: Možná je mi to trochu bližší, jo. Fajn, tak no, co nabízíme našim posluchačům dneska?
1: Písničku na přání.
0: Nabízíme jim písničku na přání, super. Takže pokud vy jste naši posluchači věděli, pište nám do studia na naší SMS-ku nebo na náš WhatsApp na telefonní číslo 606 736 736. Máte na to teď chvilku a kdo bude nejrychlejší, tak ten od nás získává písničku na přání.
1: No Tereza, ale ty jsi mi jako neodpověděla ještě.
0: Já jsem ti neodpověděla, jasně, to je pravda. Tak já myslím, a jak to říct? No, aby to jako bylo takový zaoblený. Já si myslím, že to bylo prostě zvířátko.
1: Aha, jsi hodně blízko. Ještě k tomu máš nějakou specifiku?
0: No, bylo to na baterky.
1: Jo, dobrý, dám
0: malý,
1: ti to.
0: Bylo to malý, do kapsy.
1: Takže pouštíme fanfáru?
0: Pouštíme. Pouštíme fanfáru a pouštíme nejlepší hity 90. let.
2: Relax, největší hity

0: My jsme tady zpátky, máme soutěž Zprávář a moderátor. Dávali jsme zvuk, který dnes hádáme, nebo spíš vy jste ho hádali, já jsem mu uhodla, co to bylo. A máme tady taky jednou vítěze na drátu. Tak můžeme si pustit ten zvuk znova, abychom si ho připomněli?
1: Ano.
0: Já to možná trošku zkrátím, ono je to potom takový už jako nehezký.
1: Do uší vy.
0: No. Tak koho máme na drátě? Haló.
2: Ahoj, tady Vláďa.
0: Ahoj. Ahoj, Vláďo. Tak prosím tě, prozraď nám, co to bylo.
2: Tak bylo to Tamagotchi.
0: Výborně.
1: Je to tak.
0: Výborně, bylo to Tamagotchi.
2: Takový elektronický zvířátko, který se myslelo krmit, spinkat, umývat a tak dále. A vím, že to měla dceruška.
0: A ty to neměl?
2: A já ho neměl. Dceruška už je teďka 30, takže já jsem jako starší roční kusákovi děti. A vím, že ho měla, takže to bylo takový zajímavý, furt to pípalo.
0: Dobře, no a co si zahrajeme? Co bude za odměnu za písničku?
2: Tak já mám rád kabáty, českou rockovou muziku, tak Malou dámu, jestli můžu poprosit.
0: Super, můžeš poprosit a pošleš to někomu?
2: Pošlu to Pavle.
0: Dobře.
2: Do Palonu K.
0: Tak jo, to je krásný. Jo. Tak moc děkujem, Vláďo, budeme se těšit na někdy příště a posíláme Pavle Malou dámu.
2: Tak jo, díky.
3: Relax Radio.
1: No super!

0: 5. června od 19 hodin se můžete těšit na největší hity legendárního skladatele Petra Hapky za doprovodu Haštala Hapky.
1: Ty si má.
0: Čtvrtek 25. června, zahrada Kladenského zámku. Více na www.městokladno.cz.
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
4: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
5: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
4: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
6: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Manhattan, zmrzlina různé druhy za 79,90. Chibo instantní káva různé druhy za 124,90. A Senzodyn nebo Parodontax zubní pasta za 84,90. Až do 30. června. Kaufland.

0: Auto Kladno. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 400 vozů na jednom místě. www.aaauto.cz.
1: Relax Radio.

0: Máme tu 16. hodinu, abychom se s Baruškou, která přišla na zprávy, trošku osvěžili, tak si tady povídáme o bazénu, ale moc to nepomáhá.
1: Berun varuje před pohybující se bachyní s mláďaty na cyklostezce podél řeky Litavky a pražská integrovaná doprava bude upravovat jízdní řády, některé linky i trvale.
2: Relax Radio.
1: Město Berun upozorňuje občany, zejména cyklisty, chodce a pejskaře, že na cyklostezce podél Litavky, konkrétně u pole s ječmenem naproti čerpací stanici, se v současné době pohybuje bachyně se selaty. Protože tato oblast bezprostředně sousedí s přirozeným prostředím volně žijící zvěře, město ani myslivci nebudou divočáky z místa nijak vyhánět ani odlovovat. Je však nutné dbát zvýšené opatrnosti. Obdobně jako v minulých letech začne od 27. června platit v pražské MHD i na příměstských a regionálních autobusových linkách pražské integrované dopravy standardní prázdninový jízdní řád, který bude obdobný jako loni v létě. Zároveň jsou k tomuto datu realizovány některé drobné trvalé změny na autobusových i vlakových linkách v Praze a Středočeském kraji. Radka Nastoupilová, tisková mluvčí dopravních informačních systémů Ministerstva dopravy, nám poradí, jak předejít nákupu dálniční známky od překupníků.
3: Změna je součástí sjednocování digitálních služeb veřejné správy pod doménu gov.cz. Ta je pro občany jasným signálem, že komunikují přímo se státem. Při nákupu dálniční známky proto doporučujeme vždy zkontrolovat adresu v prohlížeči. Uživatelé tak mají jistotu, že využívají oficiální službu a platí pouze zákonem stanovenou cenu dálniční známky. S přechodem na novou adresu dochází také k mírné úpravě vzhledu e-shopu, aby odpovídal jednotné vizuální identitě státních digitálních služeb.
1: Neklimatizované domovy důchodců v Česku spoléhají při nynější vlně vedra na větrání brzy ráno a v noci. Zatmění oken, lehčí přikrývky nebo ventilátory v pokojích. Senior centra s klimatizacemi se horka neobávají. Stejně jako ostatní, ale upravují denní režim i jídelníček klientů a dohlíží, aby dostatečně pili.
2: Sport.
1: Tenista Vít Kopřiva porazil na turnaji na Malorce nasazenou pětku z Peru 7-5, 6-1 a postoupil do čtvrtfinále. Utkání proti 34. hráči světového žebříčku vyhrál na tamnější trávě za hodinu a čtvrt.
4: Aktuální pohodové počasí vám přináší Senior Chlorito, poctivá česká bazénová chemie, nejprodávanější tablety do bazénu a bazénová technika. Chlorito.cz.
2: Relax Radio.
5: Relax Radio.
2: Počasí.
1: Zítra nás čeká další tropický den. Meteorologové slibují denní maxima 31 až 34 stupňů Celsia. Zítřejší den bude bez srážek a stále platí výstraha pro dostatečný pitný režim, vyhýbat se přímému slunci a chránit se před vysokým UV indexem. Já vám přeji krásný zbytek dne a slovo si bere Aleš.
0: Já si teda beru to slovo rovnou s otázkou, kolik tak jako teďka vypiješ tekutin přes den? Sválně. Počítáš to?
1: Počítám to a je to teďkon 3 až 4 litry.
0: Jak zpívá Marek Ztracený, to se mi líbí.
6: To se mi líbí a každou další chvíli, co tě znám, jsem si jistý, že ty jsi obraz a já tvůj dám.
0: A jenom tuhletu muziku budete poslouchat mezi 16. a 17. hodinou. Samozřejmě dneska je středa, já vím, že se teďka pousmějete, ale čeká nás relaxáda, tak pozor, aby jsme si to nepletli.
5: Relax Radio.
2: Kaleidoskop s Alešem.
5: Kaleidoskop s Alešem.
2: Relax Radio.
5: Relax.

10 minut po 16. hodině odpolední a už jsem to tak jako nenápadně naznačoval. Samozřejmě, máme před sebou horký zbytek dnešního odpoledne, ale ještě v něm příjemnou muziku, to znamená třeba hitparádu Relax Rádia, Relaxádu, a já jsem z ní hodně smutnej, ono to zní možná zvláštně teďka, ale z prvního místa minulé po 5 týdnech zmizela Madonna a Sabrina Carpenter, nevím, co budu dělat. Asi se těším na toho dnešního vítěze. Mám to tady před sebou a kouknu se do té první trojky. Mimochodem, ani jedna písnička z první trojky, jo, vlastně jedna, jo. První místo bylo minule třetí. To vám můžu tak jako napovědět, abyste věděli, ale jinak všechno je tam nový. K tomu máme i dneska 4 novinky, takže je na co se těšit. Navíc ještě spoustu zajímavostí.

0: Relaxu právě teď trojka Kygo, Griffith a Calum Scott. Máme za 2 minuty 16:45 a i přesto, že je středa, už vás vlastně pozvu za páteční nebo i sobotní zábavou.
1: Léta 80. hity 90.

0: Relax Radio. Relax Radio. Fotbalový šampionát.
1: A je to jeden šťastný fotbalový příběh. Čelil silné kritice a experti ty fotbaloví už ho posílali do důchodu. V zápase proti Uzbekistánu však můj oblíbenec, a to fotbal moc nemusím, Cristiano Ronaldo ukázal, že na světovou úroveň stále má. Pod výhrou Portugalců 5-0 na fotbalové mistrovství světa se podepsal 2 góly. A to pozor, když skoroval poprvé, stal se prvním hráčem, jenž skoroval na 6 světových šampionátech. Portugalský tým má teda tím pádem jistý postup do vyřazovací fáze mistrovství světa, to mi taky ne. Po remíze s Kongem a výhře nad Uzbekistánem čeká výběr trenéra Roberta Martineze v neděli zápas s Kolumbií. Čechům, aby jsme se vrátili zpátky domů, půjde proti Mexiku o všechno. K postupu do vyřazovací fáze potřebují, no tak ideálně porazit už jistého vítěze skupiny. Navíc na vyprodaném azteckém stadionu, a to si myslím, že je hodně složitý, co si budeme povídat. Úkol je to extrémně složitý, jak už jsem říkal, ale líbí se mi ten optimismus, jistě ne nemožný. Prý hodně rozhodne zvolená taktika a samozřejmě i základní sestava, a tam se to docela dozejbalo, protože mezi úvodními zápasy na fotbalovém mistrovství světa udělal reprezentační trenér Miroslav Koubek hned 5 změn, i pro první, i poslední duel s Mexikem chystá pár překvápek. Od začátku by například neměl vyběhnout útočník Patrik Schick, jako oni do ní teda docela dost šili. Já tím, že nejsem žádný fotbalový expert, tak jsem si říkal, že jako nehrál tak úplně špatně. No dobře, ale nelíbilo se, nelíbilo. Tak uvidíme, já myslím, že ho tam nasadí. 21 hodin, to je čas na první zápasy. Bosna a Hercegovina s Katarem a Švýcarsko s Kanadou. Půlnoc, Maroko a Haiti a Skotsko a Brazílie. Ve 3 ráno, to si myslím, že bude určitě na nohou celé Česko, protože co si budeme povídat, hrajeme s Mexikem, bude to stát rozhodně za to. By mě docela zajímalo, kdo se bude dívat. No? Některý hospody říkali, že budou mít otevřeno, to je pravda.
0: Sportovní zpravodajství z mistrovství světa ve fotbale 2026 vám přiváží AAA Auto Kladno, největší prodejce ojetých vozů v regionu. www.aaaauto.cz.
2: Relax Radio.

0: Potřebujete technickou prohlídku nebo změřit emise? Navštivte nás. STK Slaný. Těšíme se na vás. Těšíme se na vás. Mějte své auto pod kontrolou. Více na www.terry.cz.
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
2: Navštivte svého prodejce a servisního partnera vozu Honda. Těšíme se na vás v autosalonu Klokočka v Praze Řepích. www.klokočka.cz.
3: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Bonavita mysli zapékané za 69,90 a megle smetanu ke šlehání 250 ml za 29,90. Bila. To dobré začíná u nás.
4: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.

0: nechte se pozvat, mám tady dva tipy. Ten první, Petrův návrat do života, to je taková benefiční zábava v Novém Strašecí. V pátek 26. června od 18 hodin na dvoře Zušky a hasičské stanice v Novém Strašecí. Vystoupí kapela Pohodáři a můžeme se těšit i na tambulu a pestré občerstvení. A teď to nejdůležitější, veškerý výtěžek z akce bude věnován právě na podporu Petra, který po nemoci každý den bojuje o návrat k samostatnosti. Tak to je první taková charitka. A další, co tady máme, pozvánka. A to je celkem logický, to každý rok. S vysvědčením do Zooparku Zájezd. Pátek 26. a sobota 27. června už od 9 do 18 hodin. Všichni školáci, pozor, kteří na pokladně zoo předloží vysvědčení, stačí, když je máte jenom vyfocený v mobilu, obdrží 50% slevu na vstup a poukázku na kopeček zmrzliny zdarma v novém zmrzlinovém stánku, který najdete u lemurů. Jako všimli jste si, není tam jasně napsáno, že byste museli mít nějaký speciální známky. Prostě všichni školáci, kteří na pokladně předloží vysvědčení. A je jedno, jaký bude. Navíc se taky můžete těšit na komentovaná krmení želv, ostruhatých, taky chameleonů a samozřejmě surikat. To nemůže chybět.
1: Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Hodně charakteristický 90-kový zvuk, který spíš jako hudební, samozřejmě to jsou Britští Erasure. Za minutku bude 3/4 na 5 a já se vás zeptám, říká vám něco, když se řekne fantomová kolona? Já jsem teda taky nevěděl, co to je, ale přečet jsem si to a hlavně jsem si to našel kvůli tomu, že dneska jsem se s jednou takovou fantomovou kolonou setkal. Tak abyste věděli a byli jste takzvaně v obraze, co to vlastně je. Je to takový to, jako že jedete. Já jsem třeba jel dneska po okruhu a najednou jsem dojel na konec nějaký zácpy. No, popojížděl jsem po těch, já nevím, 10, 20, pak 50 metrech a tak dále. A najednou se to rozjelo. Nikdo nevěděl, nic se tam nedělo, nebyla žádná nehoda, nic. Tak je to proto, že jak si stačí, aby několik řidičů lehce přibrzdilo, když je teda hodně silný provoz, vznikne kolona, aniž by vepředu právě byla nehoda, uzavírka nebo jakákoliv překážka. Přiznám se, nevěděl jsem, že to má svůj název a že se tomu říká fantomová kolona. Tak ode dneška už to víte.
1: Relax Radio. Kaleidoskop s Alešem. Kaleidoskop s Relax Radio. Relax.

0: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M 30 kusů za novou běžnou cenu 144,90 nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
2: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
3: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
2: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
4: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.

0: AAA Auto Kladno. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 400 vozů na jednom místě. www.aaaauto.cz.
1: Relax Radio.

0: Už máme jenom kousek do 17. hodiny na relaxu Timmy White a samozřejmě skladba, která se jmenuje Astronaut. Já tady mám ještě jednu takovou docela zajímavost. Mrkli jsme se na silnice od začátku. Už víme, co to je fantomová kolona, takzvaná kolona bez jakéhokoliv důvodu. To si myslím, že se docela zajede, aspoň já už si to budu pamatovat. A pak tady mám ještě jednu takovou docela zajímavou věc a ta je určitě pravdivá. Já už jsem ji sám osobně asi dvakrát použil, takže něco na tom bude. Jaká je nejčastější, a policie říká, že už je to téměř absurdní věta z policejních záznamů, když vás někde čapnou, kde nemáte co dělat. Já za to nemůžu, navigace mě sem poslala.
1: Relax Radio. Nejlepší rádio ve vašem městě.

0: Hej DJ, hlásím, že je 17 hodin a 2 minuty k tomu.
1: Aktuální pohodové počasí vám přináší Senior Chlorito, poctivá česká bazénová chemie, nejprodávanější tablety do bazénu a bazénová technika. Chlorito.cz.
2: Relax Radio. Relax Radio. Počasí.
0: Přemýšlím nad tím, že už si dělám takovou jako standardní předpověď počasí, kterou budu používat každý den na další den, protože i ten zítřejší bude tropický. Meteorologové slibují denní maxima 31 až 34 stupňů Celsia. Sledujete, jak už si na to pomalu zvykáme. Bude to bez srážek, samozřejmě platí výstraha pro dostatečný pitný režim a to zase jako jo. Budeme se vyhýbat přímému slunci a chránit se před vysokým UV indexem. Když to všechno budete dodržovat, tak přežijete. Možná, aby jsme se trošičku schladili, tak vám nabízím muziku od švédské krásky Mabel. Don't call me up, mimochodem, když se na ní podíváte na YouTube, tak uděláte aspoň jako radost svým očím, věřte mi, jako chlapovi určitě, jo?
2: Relax Radio. Aleš Schwarz.
3: Aleš Schwarz. Relax.
2: Relax Radio.

17 hodin, 10 minut k tomu, dneska je středa s datem 24. června. Myslím si, že tohle datum asi nejradši slyší školáci, protože už se nám to pomalinku, ale jistě chýlí ke konci, co si budeme povídat. To datum je docela důležitý, protože pozor,

0: dneska slavíme, krom jiného, také Národní den pralinek. Co z toho vyplývá? Jak to oslavit? No tak nejjednodušší způsob je prostě samozřejmě sníst minimálně jednu pralinku. Tak doufejme, že najdete nějakou takovou tu fakt tu sup. Já mám úplně nejradši takovou tu s tou mléčnou čokoládou, s tím krémem uprostřed, jako to je bomba. No, začínám slintat, jdeme se podívat do dnešního kalendáře.
1: Významné události a výročí pro dnešní den.
2: Dnes je 24. června. Tento den se v Londýně narodil rockový bubeník Mick Fleetwood z legendární formace Fleetwood Mac. V roce 1949 pak přišel na svět v anglickém Leicesteru rockový baskytarista John Isley z Dire Straits. Mezitím se také narodila roku 1947 česká zpěvačka Helena Vondráčková.
3: Vzduch je těžký, jak ta měď.
2: Světlo světa spatřil v roce 1957 zpěvák Terence Wilson ze skupiny UB40. O dva roky mladší je Andy McCluskey, zpěvák, kytarista a klávesák OMD. 24.6.1961 se v Anglii narodil baskytarista a zpěvák skupiny Tears for Fears, Kurt Smith. Psal se rok 1817, když na Havaji vznikly první kávové plantáže. Tento den v roce 1894 bylo rozhodnuto, že moderní olympijské hry se budou konat každé 4 roky. 24. červnový den roku 1930 už mělo první letadlo mezi svými přístroji svůj vlastní radar. O 9 let později letecká společnost Pan Am uskutečnila první let z Ameriky do Anglie. V roce 1986 byl jistý Guy Hunt zvolen za republikány guvernérem státu Alabama v neuvěřitelných 112

děje ve vašem městě. Napište na zprávy@radio-relax.cz a my to pro vás zjistíme. Relax Radio, to jsou aktuální zprávy z vašeho regionu.

Robbie Williams a Freedom, to je hodně dobrá muzika. I George Michael to umí, co si budeme povídat, oni se o to kluci perou, ale oba jsou stejně slavný, možná George odrobátko slavnější. Každopádně teď pojďme na naše sociální sítě, hned vás nebudu tahat na Facebook, stačí jenom Instagram, ten bych dneska rád striktně oddělil, protože na něm probíhá soutěž o dvě vstupenky na M-Fest, což jako určitě jste zaregistrovali, všude jsou, já nevím, reklamní poutače a tak dále a bude tam Ben Kristoval, Xindlik, Slza, Adam Mišík, Sebastian a spoustu dalších. Mimochodem M-Fest je 11. července a vy můžete vyhrát dva lupeny. Ale musíte sledovat u toho náš rádiový Instagram, anebo prostě někde to zaregistrovat a zodpovědět na naši soutěžní otázku, o kolikátý ročník festivalu se jedná. A pozor, není to tak úplně jednoduchý. Mrkněte na to a pak můžete vyrazit s dvouma lupenama od nás do sportovního areálu v Mutějovicích už 11. července. A bavit se.

0: STK Slaný. Těšíme se na vás. Těšíme se na vás. Mějte své auto pod kontrolou. Více na www.terry.cz.
1: Maximální úspora v Tetě. Sleva 40% na celou značku Gillette. Náhradní hlavice, strojky, pěny pro muže i ženy. Nebo objevte zubní pastu Lakalut Active za skvělých 59,90. Více na tetadrogerie.cz.
2: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Proud. Obrať Proud s ležákem nové generace. Půl litru za 24,90. Nescafé Dolce Gusto nebo Starbucks kávové kapsle za 109,90. A Felix kapsičky pro kočky za 89,90. Až do 30. června. Kaufland.
3: Připraveni na letní zážitky? Léto v Penny jede na plné obrátky. Přijďte si vybrat. Batušky na výlety, plážové tašky nebo repráčky a sluchátka jsou nyní výhodně za nákupy v Penny.
4: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.

0: Dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Tak se pojďme podívat, kde nám to jede, nebo kde nám to nejede. Každopádně počítat můžete s problémy na D10, konkrétně na 57. kilometru. Je to na trase Praha-Turnov, stojí tam porouchané auto, ale jako vždycky drobátko nám zasahuje do vozovky, takže průjezd je tam hlášen se zvýšenou opatrností. Tak bacha na to. 57. kilometr, Praha-Turnov. Další, když se podíváme na D5, na od 8. kilometru až vlastně do 0. na trase Rozvadov Praha je dopravní problém. Nenašel jsem jaký, ale tvoří se tam kolony, tak jezděte velmi opatrně, abyste do toho náhodou nevlítli. Jinak klasika u letiště, tak tam se vlastně a delší dobu se tam bude stavět, co si budeme povídat. Tam počítejte s tím, že musíte jet hodně opatrně, když jestli jedete na letiště, protože se nám blíží prázdniny, dovolený a tak dále, dejte si drobátko pár minut, no možná i víc než pár minut na vrch.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S Relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

102,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: 5. června od 19 hodin se můžete těšit na největší hity legendárního skladatele Petra Habky za doprovodu Haštala Habky.
1: Ty si má.
0: Čtvrtek 25. června, zahrada Kladenského zámku. Více na www.městokladno.cz.
2: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Aréně.

Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland.

6:15 a 3 minuty k tomu. Dneska ten čas hrozně fofruje, mám pocit, jak kdybych dorazil před 10 minutama. A to už se za 10 minut vydáme do další hodinky, kde bude relaxáda. To znamená hitparáda Relax Rádia, do které jste hlasovali na www.radio-relax.cz a vlastně jste udělali celý to pořadí na dnešek. I dneska máme 10, to znamená tu, co máme, tu klasickou, plus 4 novinky, ale na to přijde čas. Teď se můžete ještě v rychlosti blesku mrknout na náš rádiový Facebook, protože a jelikož, já už jsem to možná tak jako nenápadně naznačoval, máme 24. červen, blížíme se do finále tohohle měsíce. Já vím, že školáci teďka jásají, to mi je víc než jasný, ale jako za mých mladých let bývalo slušností a na konci roku něco učitelům přinést. Upřímně, nemají to vůbec jednoduchý. No a na Facebooku máte návod třeba co?

0: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
1: Navštivte svého prodejce a servisního partnera vozů Honda. Těšíme se na vás v autosalonu Klokočka v Praze Řepích. www.klokočka.cz.
2: CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
3: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
4: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny plyšáky a mazlíčky, 30% na všechny svíčky a svícny a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy Jiří nápady.

0: Je to tady, 18 hodin, trošku jsme přetáhli 2 minuty přes, ale jdeme na to!
1: Aktuální pohodové počasí vám přináší Senior Chlorito, poctivá česká bazénová chemie, nejprodávanější tablety do bazénu a bazénová technika. Chlorito.cz.
2: Relax Radio.
3: Relax Radio.
2: Časí.
0: Tak chlorito do bazénu bude asi zítra opravdu hodně potřeba, protože nás čeká tropický den, který bude lákat ke koupačce. Meteorologové slibují denní maxima 31 až 34 stupňů Celsia, úplně neuvěřitelný. Bude to taky bez srážek a platí výstraha pro dostatečný pitný režim, to mi nemusí upozorňovat. Vyhýbejte se přímému slunci, pokud je to jenom trochu možné, a hlavně se chraňte před vysokým UV indexem. To všechno doporučí meteorologové pro zítřejší den.
2: Relax Radio.
3: Relax Radio.
2: 5, 4, 3, 2, 1. Relax Radio.
0: Já doporučuji jedno jediné, abyste zůstali u rádií, případně zesílili, to znamená volume doprava. Máme tady Relaxádu, hitparádu Relax Rádia, do které hlasujete vy, vlastně ji tvoříte vy, na www.radio-relax.cz. Já tady už mám před sebou konečné pořadí, takže já jsem vlastně v tuhle chvíli jediný, který ví, jak to dopadlo vlastně po tomhletom kole. Vy víte, že kromě té desítky, kterou si budeme dneska pouštět, jsou před vámi i 4 novinky. To kdyby náhodou někdo vypadnul, a já se musím podívat rychlostí blesku, jo, jedna písnička půjde z kola ven, co si budeme povídat, nedá se svítit, jdeme na rekapitulaci z minulého kola, loňskýho taky budu moc říkat, ale až na Silvestra, pojďme tedy od 3. k 1. místu, jak to vypadalo.
2: Relaxáda.
3: Rekapitulace.

a písnička Satisfied, to bylo třetí místo na dvojce. Just the way you are a Milky se svým charakteristickým popěvkem, který se mi strašně líbil. A myslím si, že minule, když jsem šel z Relaxády, tak jsem si ho zpíval asi naposledy, pokud to teda neuslyším v klasickém vysílání. A kdo byl na vrchu? A kdo tam byl naposled? A kdo mi způsobil špatnou náladu na večer, protože už ho uslyším? Madonna, Sabrina Carpenter, Bring Your Love. No ale pozor, to není zdaleka všechno. Ještě se musíme podívat na to, která z novinek se neprosadila, to znamená nedostala se do té základní desítky, i tam jedna je a přiznám se, byl jsem docela překvapený. Lost Frequencies, Live It All, mimochodem, jak přišel tenhle ten chlápek ke svému jménu, to když vyhrával zapomenuté frekvence, zapomenuté hitovky. Lost Frequencies, a tak mu tak začali říkat. Bohužel v dnešním pořadí rozhodně není. Co tady ale je? Je tady 10. a 9. místo, co si budeme povídat, to je docela důležitý rozjezd, protože na desítce je Alex Warren. To je chlápek, který se, než se proslavil hitem Ordinary, a to už je teda nějaký ten pátek, tak pozor, je to takový jako, že ďábel punkovej, žil skutečně v autě po tom, co ho matka vyrazila z domu. Pak samozřejmě naspíval Ordinary, to bylo někde v roce 2025, ta se stala vlastně takovým jedním největších globálních hitů, lámala rekordy i v britské hitparádě a myslím si, že v autě už spal asi naposledy. A když, tak si koupil pořádný obytňák. Takže dneska ho tady máme už za chvilinku s hitem Passenger a hned potom Hilary Duff, já myslím, a už jsme se o tom tady myslím, že i bavili při jedné relaxádě, když řeknu Lizzie McGuire, tak takový ty náctiletý vědí, v 17 letech měla vlastní modní

Co k téhleté skladbě říct? To je 9. místo, Hilary Duff, minule to bylo 10. místo, teď fantastický postup až na 9. Jako já si myslím takhle, že je to úplně jedno, protože ona se má hodně dobře, ale v hitparádách v jiných samozřejmě, v těch celosvětových, tam jako exceluje trošičku jinak. Uvidíme, jak si povede tady u nás v Relaxádě, do které můžete hlasovat na www.radio-relax.cz. Teď ale pozor, máme tady první novinku, je za ní, jak to říct, no, je to vlastně Švédka a je to první žena, která dvakrát vyhrála Eurovision Song Contest s dvěma různými písněmi. Jako, kdybychom se jí podívali trošku do historie, tak než začala její hudební kariéra, tak taky docela dobře začala jako televizní producentka, to znamená byla u všeho. Jmenuje se, nebo říká si Loreen a za chvíli si pustíme její hitovku z letošního roku, kdy vydala nové album a ta se jmenuje Set Me Free a hned potom se podíváme na osmičku a hádejte, kdo tam je. Nedávno 3 vyprodaný koncerty. No já to nejsem, Eva Farná, neříkej, co má se stát.

0: Když se vrátím o pár minut nazpátek, tak jsem vám servíroval první novinku dnešní hitparády, to je švédka Loreen, Set Me Free. Na severu ještě zůstaneme, protože teď mám pro vás další relaxáckou novinku. Tentokrát to bude zpěvačka Dainy, mimochodem velmi sympatická blondýnka, je to tak. A blondýnka to je proto, že je, představte si, taky ze severu. Pochází z norského města Tromso, který leží na zapolárním kruhem, a jako já mám hodně velký sen, že se tam podívám, už jsem byl kousek, ale nedojel jsem tam, tak snad někdy příště. Její první velký hit, který se jmenoval Backbeat, se rozšířil po světě a to je docela zajímavý, hlavně díky prý streamovacím službám, nikoliv rádím, protože ona se proti tomu jako vyhradila, když se někde bavili o tom, jak se ta její hudba dostává mezi lidi. Tak streamovací služby dneska v podstatě jako vládnou, co si budeme povídat. No a pak tady mám ještě dalšího chlápka, ten se jmenuje Henry Moody, ten před hudební kariérou získal 100 tisíce sledujících, kde myslíte? Na TikToku, je to tak? A to vlastně díky krátkým cover verzím jeho písniček. A kdybyste se jako chtěli zeptat, nebo třeba vás to zajímalo, tak takový ty emotivní nálady, který on jako dává do těch svých balad, tak ty vznikají přímo z poznámek, který si vlastně zapisuje během cest jako fakt do obyčejného mobilu. Tak jo, máme to za sebou a před sebou. Dainy a taky Henry Moody.
1: Novinka. Novinka. Novinka relaxády.

0: Aktuálně 7. místo, minule 9. Henry Moody, Miss You, je tady 4. týden. Já jsem mu teda dával jako větší šance, že se dostane nahoru, ale bohužel nevyšlo to, nedá se svítit. Jedeme dál, protože před námi je David Guetta s Alokem dohromady a skladba Run, Run, River. Mimochodem třeba Alok, možná, že to víte, možná ne, nevím. Jeho jméno pochází ze sanskrtu a znamená to světlo. Je to jeden z nejposlouchanějších DJů světa, ale to já jsem zjišťoval, tak už asi 2 nebo 3 roky dělá se jakýsi žebříček a je vždycky na 4. místě, což by mě teda fakt jako naštvalo. Co si budeme povídat. Na druhou stranu ke cti mu slouží, že část svých příjmů, a ženy jsou malí, pravidelně věnuje na ekologické a sociální projekty v Brazílii. No a hned potom nás čeká band, nebo spíš bunt, abych byl úplně přesný, protože to je německy a znamená to barevný. Dřív ho tvořili 2 chlápkové, ten jeden se jmenoval Levi Week, takový typický německý jméno. No, zůstal sám a co se dnešní hitparády týče, tak když se na to koukám, Love Tonight 2. týden na 5. místě, to je super postup.
1: Relaxáda. Relaxáda. Relax Radio. 6. místo.

Musím uznat, že nějakou dobu už přemýšlím nad tím, protože o tomhle projektu Bund, to je německý projekt, se říká, že vlastně získal popularitu tím, že spojil elektroniku s folkovými nástroji. No tak, možná jsem hluchej, nevím, každopádně folkový nástroj tam neslyším. Možná, že je vidět, těžko říct, ale svým způsobem, pokud se to někde uvádí, tak ho to samozřejmě odlišuje, to je jasná věc. Jdeme dál, máme před sebou další novinku, za tou je schovaný Bear, což je takový docela sympatický zpěvák, který se chystá dokonce i do Prahy. Bude to takové, jakože, jako tvrdí, intimnější koncert, nevím, co si pod tím mám představit, asi něco menšího. Vystoupí v klubu Kafe v lese, a to už na podzim 19. října. Ještě mě docela zarazila taková, jakože, upoutávka, že speciální pozornost bychom měli věnovat právě téhleté skladby Yesterday, Today, Tomorrow, což je vlastně třetí novinka, který je prý zpěvákův odvážný projekt plný komplexních emocí. Já jsem to poslouchal, já jsem tam teda komplexní emoce neslyšel, prostě úplně normální písnička. No nic, každopádně je to třetí novinka a hned potom si dáme Madonu, tak tam se trošku odreagujeme. Mimochodem, to málo kdo ví, že ona, když se stala královnou popu, tak hrála na bubny, tedy na bicí, a dokonce působila i v několika kapelách. Přitom do New Yorku přišla s minimem peněz a původně chtěla být profesionální tanečnicí. A na to tělo měla, to jo.

0: Tolik Madonna, I Feel So Free, a to je tuším, že, musím se na to rychle podívat, a čtvrté místo, ale mega postup ze sedmýho minule, to si myslím, že dobrý, ale je to proto, že vlastně už je tady čtvrtý týden, tak já myslím, že ty hlásky prostě nazbírala, že se do té trojky do finále, to znamená třeba do toho příštího týdne dostane. K tomu, aby se tak stalo, tak ale musíte hlasovat na www.radio-relax.cz, protože a jelikož záleží jenom a jenom na vás. Jedeme na další novinku. Vidím tady Martin Garrix, jasně, je to tak, já si vzpomínám, že on kdysi vydal megahit, ten se jmenoval Animals, tomu bylo strašně málo, tuším, že někde okolo 17 let a stal se vlastně jedním z nejmladších DJů na vrcholu světového žebříčku. Později, protože on je to takovej kolenovrt, si založil vlastní vydavatelství, aby měl větší kontrolu nad svou hudbou a hlavně nad těmi penězi, co z ní dostal. Tak, to je muzika, která nás čeká společně s Edem Sheeranem tentokrát, Repeat It. A potom si dáme Demi Lovato, vyhrál jsem na ní takovou docela zajímavost, svoje první tetování, já nevím, jestli to mám říkat, jo, ale si nechala udělat už v 16 letech, jo, a to se docela divím, protože já jsem myslel, že na to je potřeba souhlas rodičů. Dneska už jich má přes 20, no a začínala jako dětská herečka a tím je to vlastně všechno daný.
1: Novinka. Novinka. Novinka Relaxády.

0: Demi Lovato, Love Rise Jeans, v dnešní relaxádě. Na třetím místě je tady čtvrtý týden. Má docela dobrý náběh na to, protože minule byla pátá, aby se ještě vyšplhala o kousek vejš, protože z těch první tří míst jedno z nich dneska jako mizí, je tady naposledy. A to je hned to úplně první, ale to až za chvilinku. Takže záleží jenom na vás, kolik jí dáte hlasů na www.radio.relax.cz, protože já myslím, že na tu dvojku by se ještě eventuálně vyšplhnout mohla. Na jedničku nevím, tam je jako další aspirant, kterýho si pustíme právě teď. Dneska je druhý, Robin Schulz se zpěvačkou Barbs a jak to říct, je to taková hodně zajímavá muzika, zvláštní projekt, je to vlastně takový klubový remix, by se dalo říct. On tím vlastně začínal, že dělal takový klubový remixy pro přátele a jestli si vzpomenete někdo, tak za Robinem Schulzem je velehit Waves, vlny, a ten se stal takovým hitem, že z toho neznámýho DJe, než se do toho pustil, tak během pár měsíců udělal světovou hvězdu. Pak už to jelo prostě. Velký koncerty, festiáky a tak dále. Takový byl svět, nebo je svět Robina Schulze, kterýho si pustíme právě teď na druhém místě a je tady čtvrtý týden, to znamená má ještě týden na to, aby se posunul třeba i na to první.
1: Relaxáda. Relax Radio.
2: Druhé místo.

0: aktuálně druhé místo, kam se dostal Robin Schulz se zpěvačkou Barbs ze čtvrtého, z minulého místa, to znamená před týdnem. Je tady čtvrtý týden, tak se nám to tak jako hezky rovná. Má vlastně jeden týden na to, aby se dostal ještě vejš, třeba na tu jedničku, a má velkou šanci, protože první místo dneska, jak se říká lidově, končí, udělám pápa, ale kdo to bude a co to bude, to se dozvíte až za chvilinku, protože teď je před námi rekapitulačka, to znamená, abyste tušili tak nějak, co jsme tady dneska hráli a věděli, pro co hlasovat na www.radio-relax.cz. Jdem na to!
1: Relaxáda. Rekapitulace. Novinky pro tento týden.
0: Návštěva ze Švédska, ta hudební Loreen, Set Me Free, mimochodem vyhrála dvakrát Eurovision Song, jenom abyste věděli, a jako vypadá docela dobře. Takže to byla první novinka, jdeme na další. Dainy a Rain, novinka číslo dvě, budeme držet hodně palce, dneska to je takový jakože hodně veselý, myslím si, že to bude hodně těžký hlasování. www.radio-relax.cz, já bych byl docela rád, aby se z novinek minimálně tři dostali do toho hlavního pořadí. Takhle, jdeme na to, novinka číslo tři, Bear. To je takový simpoš, kdybyste ho viděli někde v nějakém klipu, tak myslím si, že byste mu ten hlas určitě poslali. Yesterday, Today, Tomorrow, má to být pro něco extra, mně to nepřijde, přijde jako že normální písnička, ale záleží na vás, jestli posunete novinku do desítky, a nebo ne, protože pozor, máme tady ještě jednu. A to si myslím, že je na posun z novinek ze čtyř do desítky hodně velký favorit. Martin Garrix a spolu s ním, ne že by teda Garrix to nezmáknul, ale když je tam Ed Sheeran, tak jako svým způsobem je to tak trošičku záruka úspěchu. Takže to máme čtyři novinky a teď už pojďme na tu základní desítku, to znamená na tu rekapitulaci.
1: Relaxáda. Rekapitulace. Rekapitulace.
0: Alex Warren. Passenger, já si myslím, že tohle je skladba, která rozhodně stojí za to. Zkuste ji posunout z té desítky, protože to byla novinka minule, tak ji zkuste posunout někam trochu vejš, ale zase, vaše hlasy rozhodnou, uvidíme. Na devíce je totiž Hilary Duff, ta minule byla desátá, posunula se o jedno, uvidíme. Osmička, minule novinková, Eva Farna, tam jako ani nemusím nic říkat, protože já si myslím, že ta prostě jde automaticky nahoru, ona má teďka jako tak říkajíc nabito, takže vůbec neříkám, co má se stát. Budou se dál nikoli ztrácet, ale budou dál postupovat směrem nahoru, protože ta má před sebou dlouhou cestu. Je tady první týden a já to tipuju. Dejte na mě, ta bude určitě v první trojce. A pak je tam Henry Moody, Miss You. Ten je tady čtvrtý týden a je to divný, protože z devítky se dostal na sedmé místo. To je jako takový mini postup, by se dalo říct. Možná právě proto, že na šestce je minule novinková dvojka David Guetta a Alok. Minimální postup ze šestého na páté je německý Bund. Myslím si, že na čtvrtém místě Madonna už to má tak jako lehce spočítaný, je tady čtvrtý týden, to znamená moc času už nemá, co si budem povídat. I feel so free. Záleží na vás, jak budete hlasovat, jestli ji posunete a nebo ne. Na trojce je totiž Demi Lovato. Aha, tak tohle je ta Madonna, to jsem drobátko zvoral, no nevadí, dáme si Demi Lovato teď. By mě docela zajímalo, kde jsem udělal chybičku, kde udělali soudruzi s NDR chybu. No nic, pak půjdu zpátky, ono takhle, když jedu, tak jsem v tom laufu, tak si to moc nevšímám. Jdeme na dvojku, tam je Robin Schulz a Barbs, jinak všechno najdete na www.radio-relax.cz, takže si možná můžete říct, že ten to asi zboral, ale podle toho pořadí si to srovnáte sami. jsem to tam prostě nikde musel jako nějak, nevím, no, podívám se na to za chvíli, teď nás čeká, přátelé, první místo. Na prvním místě dneska, to znamená v Relaxádě, pořadovým číslem 1566 je, no je to tady, prostě Calvin Harris a spolu s ním zpěvačka Jazzy. Já si myslím, že to je zasloužený. Myslím si, že Calvin Harris je jako jeden z mála DJů, který se prosadil i jako zpěvák vlastních skladeb. Jo? A pozor, má za sebou tuhé nebo těžké mládí, protože pracoval dokonce v továrně na zpracování ryb, aby si vydělal na to svoje první vybavení hudební. A tak by to mělo být. Když někdo něco chce, měl by si na to vydělat. Tak jdeme na to.
1: Relaxáda. Relaxáda. 10 největších hitů Relax Rádia. První místo.

0: Relaxáda. Relax Radio.
1: 19 hodin a téměř 2 minuty, ale zvládli jsme to naprosto přesně.
0: Relax Radio. Počasí.
1: Tropický den nás čeká zítra, maxima 31 až 34 stupňů Celsia, takže se podle toho určitě oblečte, jinak bude to samozřejmě bez srážek, to je jasný, dávejte si pozor na pitný režim a vyhýbal bych se přímému slunci, už je tady přece jenom docela dlouho a nezapomeňte na nějaký ty krémíky, kdybyste někam vyráželi do ulic. Chtěl by to něco klidnějšího po relaxádě, já třeba mám oblíbené.

0: Tak tuhle tu muziku uslyšíte určitě mezi 19. a 20. K tomu spoustu dalších. Popřeju vám hezký večer. Já se vždycky těším na ten čas, protože ta teplota jde dolů, já si to užiju. No a budu se na vás těšit zítra. Zítra dopo.
1: Relax Radio. Aleš Schwarz. Aleš Schwarz. Relax. Relax Radio.

0: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
1: Navštivte svého prodejce a servisního partnera vozů Honda. Těšíme se na vás v autosalonu Klokočka v Praze Řepích. www.klokočka.cz.
2: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
3: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy jíří nápady.
4: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte, třeba jen proto, že je středa. Albert.

0: Rádio.
1: 92,3
0: Kladno.
1: 97,4
0: Rakovník.
1: 103,4
0: Kralupy nad Vltavou.
1: 97,5
0: Beroun.
1: 94,8
0: Louny.
1: Tady všude
0: je
1: relax.
0: Relax Rádio.

0: Co se tady děje?
1: Co se chystá?
2: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
3: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
2: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
4: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený Tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.
5: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
6: Relax Radio. Relax Radio. Nejlepší rádio ve vašem městě.
7: Relax.

102,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: hity 90. let.
1: Oh yeah. Ooh.

0: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
1: Navštivte svého prodejce a servisního partnera vozů Honda. Těšíme se na vás v autosalonu Klokočka v Praze Řepích. www.klokočka.cz.

92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8

92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: výročí pro dnešní den.
1: Dnes je 25. června. Tento den roku 1946 se v Londýně narodil rockový kytarista Ian MacDonald z kapely Foreigner. Roku 1963 přišli na svět hned dva slavní. V Anglii zpěvák George Michael. V Kanadě zase pro změnu herec a komediant Mike Myers. 25. červnový den spatřili světlo světa v roce 1971 hokejista Robert Reichel, o rok později Mike Krieger, basák Nickelback. A další rok na to v 73. hokejový brankář Milan Hnilička. Naopak jiný český sportovec o svůj život tento den přišel. Byl to novinář a atlet Evžen Rošický a psal se rok 1942. O 8 let později vznikly izraelské aerolinie. Ten samý den na jiném místě planety začala válka, ta korejská. Severní Korea napadla jižní. Po roce začala americká televizní stanice ABC vysílat barevně. Dva roky na to zvládl první pasažér obletět celou zeměkouli za pomoci pravidelných leteckých linek 100 hodin. Psal se rok 1966, když začal fungovat Kosmos 122, první sovětský meteorologický satelit. 25.6.1979 asteroid s pořadovým číslem 2619 dostal název Skalnaté pleso a v 91. vyhlásilo Slovinsko a Chorvatsko nezávislost na Jugoslávii.
2: Relax Radio.
3: Relax Radio.
2: Nejlepší rádio ve vašem městě.
3: Relax.